prostoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce, vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano, ano, zítra na ksivoklátě, ano, chce si vystřelit na jelena 12. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. A že zase něco ušetříme, jo? Ano. Pardon, ještě maličko. Projekt, který má vlastní. No tak to je dobře, to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž... Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo? No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já se tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli strážce to, ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. No. No. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12. No jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když tebe, že... Když to vysnu, se rouhám. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Serajlu reorganizaci.

no tak, tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. On se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo, no je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, těbu. To je Kryšpín Strhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklát. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No, to ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě, Bůh. Ne, vás Bůh. Tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? A když oni od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Jo, že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl posadit mě Bobíka z Perlštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevný buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju, ahoj, halali. Hergot. Nimroda, kňourek. Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu, znamenám si, já si znamenám ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No rozumím, no chcete se blejsknout, no? Jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co, kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No jo, já jsem si hned tohle myslel, páč bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo. On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle, děkuju, nashledanou, halali.

přemýšlet, jak zvást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást teď komu,

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající lomítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista Hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě a, čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstí. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase z lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného, než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce, ve 20-lůžkovém pokoji.

Byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení, nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný Klikoš mohl nakazit vzteklinou další dva pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s Klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Márně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s Klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také Klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani Klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstit. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s Klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co Klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

mávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čest.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Paští zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhé strany pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto, Homola a já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pozici takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znamenit. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jedno dne si chce žít. Kapesník to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš vrak, vypovídá.
1: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Ahoj, tady Milan Krbec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

malý už sedmej den. Když jsem si vjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Arizona, Arizona.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol, ale také na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Navíc březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů. V Česku aktuálně kvete 311 000 hektarů polí osetých řepkou. To je jen o něco méně než rozloha celého Karlovarského kraje. Výrazná a možná i trochu kontroverzní plodina kvete 3 až 5 týdnů. Kromě zápachu dělá problémy i alergikům. Novinky ze zlínské dopravy má Luděk Savana Urbánek.
2: Řidiči i chodci musí počítat s omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu tak, aby byla plynulejší. Začalo se pracovat na třídě Tomáše Bati. Teď dochází na křižovatku u Cigánovského mostu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Koupaliště se pomalu, ale jistě připravují na sezonu.
2: Na konci měsíce odstartuje letošní sezona na některých brněnských koupalištích. Přípravy vrcholí například na Riviéře i v Zábrdovicích. Tam už proběhl i nábor a také školení plavčíků. Základní schopnosti letos muselo prokázat 72 kandidátů. Ti musí prokázat i znalost první pomoci. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Po blamáži se Slovinci si Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Jaké to bylo, když náš táta hrál? Možná si vzpomínáte na to, jak vás vaši předkové, konkrétně tatínek, přivedl třeba k muzice tak, abyste dnes byli našimi posluchači Country Rádia. Začínali jste od takových těch krásných písniček, takových těch jednoduchých, krásně zahraných na kytaru, Tesně učí Niagara, Když náš táta hrál, mohla to být právě jedna z nich.
1: No tak ale samozřejmě nikdo vás přivést k muzice nemusel, že? Jakože na nějaký hudební nástroj nebo do nějakého pěveckého sboru. I tak nás můžete klidně poslouchat, i když nemáte vůbec hudební sluch a když jste na tom prostě s hraním na kytaru na čtýru, jo, Vláďo? No,
0: podobně jako třeba někteří z nás, nebudeme jmenovat, že?
1: To by to moc nejde, viď,
0: ne,
1: na tu kytaru.
0: Nejde,
1: no jo, no to se nedá nic dělat, prostě někdo se to nikdy nenaučí. Prostě.
0: Můžu dělat, co chci. Já.
1: I kdyby začínal po tisící.
0: Ano, je to tak. Tak my vstupujeme do dalšího květnového dne v pořadí 19. A jestli si vzpomínáš, že já se prostě k tomu včerejšku musím vrátit, když jsme tady měli ranní otazník, kdy jsme se ptali na pravidla ledního hokeje a jeden z našich posluchačů nám napsal, že bude fandit českým hráčům, když budeme hrát se švédským, což bylo včera ve 20 hodin a 20 minut, a napsal, tipuju to na výsledek 4-3.
1: No.
0: A ty jsi říkala o nějaké věštecké kouli a trošku jsme tam měli takový ten lakonický úsměv, že to asi nedopadne.
1: Já jsem nemluvila o věštecké kouli, já jsem mluvila o tom zásadním filmu, který v podstatě změnil životy mnohým z nás, a to je Návrat do budoucnosti.
0: No, a proč o tom hovoříme? My se vracíme teďka do minulosti, protože právě včera tohleto utkání skončilo nad očekávání a můžu říct, že všichni, i když nesledují mistrovství světa v ledním hokeji ze Švýcarska, tak jim spadla brada, protože my jsme fakt, tak jak to psal ten náš posluchač, porazili Švédy 4-3. Neuvěřitelná.
1: Já jsem ale říkala, že má ten almanach právě z toho filmu, takže to je samozřejmě jasné, takže to věděl dopředu a kdo si vsadil, neprohloupil.
0: No,
1: já jsem věděla, že ty máš tu bradu dneska takovou pěkně spadlou až k pasu. No dobře,
0: protože jsem si nevsadil.
1: Snad se to srovná, no ne, jakože že si neočekával tento výsledek.
0: Ne.
1: Tak dáme si nějakou muziku, už jsme povídali dost, dáme si Olivia Newton-John, It's Not For You.
0: No, už jsme zpívali dost, takže dáme si tu Olivia Newton-John právě teď, a to v 6 hodin a 8 minut.
1: Hezké ráno, přeje Kačka s Vláďou.

Napsal jsem domů dopis. Udal se mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel.

0: To byly Texmeni a Vrátě vyskočil a jejich Hobou song ve vysílání Country Rádia. Teď už máme 6 hodin a 15 minut a my se podíváme, jaké nás čeká počasí dneska.
1: No tak děkuji za tuto informaci, nebo respektive, že mohu říct pozitivní slova, která se týkají právě dnešku. Zase nám ta teplota o něco povyleze oproti včerejšku. 17 až 22 stupňů má být. Samozřejmě podrobně si ty informace o počasí řekneme do následující písničce, ale můžete být v pohodě, protože teď je na území České republiky po ránu v rozmezí od 8 do nějakých 4 stupňů Celsia, takže nevím, jestli nám někde mrzne, možná to ta jízerka trošičku...
0: Já to samozřejmě osvítím za chviličku.
1: Ano, dobře, tak jo.
0: Tak podíváme se i na ty nejnižší teploty, ale teď je čas mrknout se na dálnice D7 u Chomutova, tam se to trošku komplikovalo, je to z Prahy na Chomutov, 74,5 kilometr, máme tam převrácenou dodávku, aktuálně ji vyprošťuje, je tam uzavřen pravý jízdní pruh. Mhm.
1: Tak co budu dělat v nejbližších chvílích, asi pojedu lodí, protože to už je téma pro Ivana Mládka v písni Láďa jede lodí. No a jestli teda to odstonám nebo ne, to se dovíme za chviličku, jaké mě v podstatě na té vodě nebo obecně čeká počasí.
0: To teda nevím, kde chceš je, tak ve vaně leda tady jako lodičku.
1: Asi jo. Tak ať je to jak chce, tak jdeme na muziku. Hezké ráno.
0: Hezké ráno, hezké úterý.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak na to se mrkneme úplně podrobně v tuto chvíli, tedy v 6 hodin a 18 minut. Sluníčko nám dneska vyšlo v 5 hodin a 9 minut a zapadat bude přesně ve 3:15.
2: No a rekordní teploty z Klementina v roce 1787 bylo nejchladněji. Meteorologové naměřili pouhý 1 stupeň nad nulou. 29,3 stupně pro změnu bylo naměřeno v roce 1811.
1: Tak se mrkneme na ty úplně nejnižší teploty, které máme v České republice. Tak v Orlickém Záhoří mají minus 1,5 stupně. A taková Jizerka, tak ta dneska naprosto vyhrává oproti Horské Kvildě, protože na Kvildě je lehce nad nulou, ale taková ta Jizerka, tak tam je minus 3,5 stupně Celsia. Což je vlastně docela zajímavý rozptyl v podstatě v Česku, protože zatímco na Jizerce je tedy dost pod nulou, tak třeba v takovém Slaném je 10,5 stupně nad nulou. Počítám odhadem, že to je takových nějakých 80-100 kilometrů od sebe, ale ten rozdíl je docela jako velký.
2: No, ty nůžky jsou po ránu takhle krásně rozevřeny, ale vězte, že na horách v 1000 metrech ty teploty dnes nebudou pod nulou, ale měly by dosahovat maxima 12 stupňů. 17 až 22 bude napříč celé České republice. Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno.
1: Ve středu místy zaprší, ale ukáže se i sluníčko, bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
2: Večerní rosy v máji hodně se nadají. Univerzální pranostika pro měsíc květen.
1: Další, není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
2: Tak a pak, když byste se cítili na to, že byste chtěli teplejší počasí, tak společně s kapelou Malina Brothers můžete v tuto chvíli vyrazit třeba do Kalifornie.
1: Tak přejeme příjemné balení a trada.
2: A hezký bezproblémový let.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 6:30 hezké dobré ráno. Tak se mrkneme na silnice a také na vlakové koleje, konkrétně na trasu Čížkovice-Libochovice nebo Poličku Svitavy. Tady nám platí dneska polodenní vlakové výluky. Takové ty nepřetržité jsou na trase Dívčice-Strakonice-Písek, Strakonice-Blatná nebo Kouřim-Pečky. Ta vytrvá a ještě 3 dny, to znamená do 22. května. No a co se děje v tuto chvíli na silnicích, i to vám prozradím, pakliže chviličku vydržíte. Bouralo se na D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu. Také komplikace čekejte na D2 na 28. kilometru ve směru na Brno. Máme tam dopravní nehodu nákladního vozidla. Přejeme šťastnou cestu a hezké ráno.
0: S Country rádiem na cestách.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Stát loni vybral na správních poplatcích 3,1 miliardy korun. Bylo to o pětinu víc, než plánoval. Meziročně na nich získal o třetinu víc. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka se do Jablonného v Podještědí vrátí možná už na konci května. Je nutné provést ještě dočišťovací a restaurátorské práce. Při krádeži se navíc 5 kůstek z lebky uvolnilo a zůstalo v relikviáři. I ty se pokusí restaurátoři vrátit tam, kam patří. Více než 200 lůžek v domovech pro seniory by měly přibýt ve středních Čechách. Středočeský kraj plánuje výstavbu nových sociálních zařízení společně s městy Říčany a Kralupy nad Vltavou. Klienti si ale budou muset na nové bydlení ještě nějakou dobu počkat. Se stavbou se počítá až po roce 2030. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty od 17 do 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: V kalendáři máme dneska jméno Ivo, což je mužské křestní jméno, které má pravděpodobně germánský nebo keltský původ a znamená tis. Jo? Jako ne tisk.
2: Ale tis.
1: Ano, tis jako ten stromeček. Mm-hmm. Jméno bylo potom mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména Ivet psáno s Y. Překlad jména by tedy zněl jako tisový luk nebo lučištník. Tak pánové, pokud se jmenujete Ivo a v životě jste neměli v ruce tis ani luk, tak byste to měli napravit. Prostě, abyste dostali svému jménu.
2: Možná právě ten luk nebo sazeničku tohoto stromu dostanou dnešní oslavenci ke svému svátku jako dárek.
1: Jo, myslíš?
2: Já si myslím, že teď jsme motivovali všechny, kteří ve svém okolí Ivoše mají.
1: Já už vidím toho Ivoše, jak drží prostě tu malou sazeničku toho tisu a říká, co to je, jako...
2: No, to si ty, milý Ivo. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Celestín, jedná se o mužské křestní jméno latinského původu. Vzniklo z latinského slova Celestinus, vykládá se jako nebeský, no a dívčí forma tohoto jména je Celestína. Jsou krásné domácí podoby k jménu Celestín, můžete jim říkat Celestínek nebo Celestíneček. No a těch Celestínů, Celestínečků máme v České republice kolem 20, takže i vám všechno nejlepší.
1: Taky zkráceně si můžu říkat Celík.
2: Celík. Celý,
1: no,
2: Celík.
1: Celda.
2: Ano.
1: To náhodou
2: nebo
1: dobrý,
2: Celta,
1: se
2: jasně.
1: Mi líbí.
2: Jo.
1: Celta ne, to už je, jsme úplně jinde, to už je takový jako trošku, to už si trošku přehnal.
2: Ano. Zavádějící.
1: Máme Světový den Crohnovy nemoci, což je vlastně taková velmi jako nepříjemná nemoc, která je vlastně celoživotní. Jde o Světový den idiopatických střevních zánitů, ke kterým se řadí právě Crohnova choroba. Právě tito lidé nemůžou jíst úplně všechno, co chtějí a je to jako velmi striktně omezená dieta. Jinak mají jako opravdu velmi velké potíže.
2: Tak a podíváme-li se na Slovensko, tak tam slaví Gertruda i vás, milé dámy, slečny, dívky, zdravíme. Tolik pohled do kalendáře, teď už pohled na muziku. Karel Zich zpívá o tom, že je to paráda. A my věříme, že paráda je to i dnes takhle krásně po ránu v souvislosti s vysíláním Country Rádia.
1: Věříme, že se vám líbí muzika, kterou vám hrajeme a že zatím jste se nedozvěděli nic špatného. Uvažka.

0: Thank God I'm a country boy.
1: Čtvrtě na sedm, a pokud nevíte, jak to vypadá s dopravou a s počasím, tak samozřejmě od toho jsme tady my, abychom vám tyhle ty informace naservírovali. Počasí aktuálně po venku mezi 5 až 10 stupni Celsia, přičemž ta desítka, ta je taková jako spíš výjimečná, ale vyskytuje se tu v několika případech.
2: Ano, jak to vypadá na silnicích, tak obecně celá řada problémů, ke kterým se dostaneme průběžně. Teď je aktuální situace méně přehledná a méně příjemná v Praze, konkrétně na jižní spojce. Tady nám vznikla komplikace směr Hradec Králové a je to na sjezdu na Hostivař. Stojí porouchané nákladní auto, takže v tomto místě se začínají tvořit nepříjemné kolony.
1: No tak věříme, že to spolu s námi zvládnete v pohodě. Posíláme vám k tomu Rangers, písničku Láska je věc kouzelná.
2: No a za chviličku někoho z vás budeme probouzet.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Před námi je písnička, kterou budeme hrát Jirkovi Trampíkovi. Tak ano. Jiřík Trampík snad bude na drátě, snad se mu dovoláme.
2: Má tady krásný vzkaz od kamarádů ze Skal. Tak by bylo fajn, kdyby se ten vzkaz dověděl, jak se říká, i natura, tedy přímo na telefonu.
1: Dobré ráno, tady je Country Rádio, Katka s Vláďou.
2: Dobrý den. Halo?
3: Dobrý den.
1: Ale vy jste dobře zaskočeni, nebojte se, my tady máme vzkaz od kamarádů ze Skal. Pro vás. Nebojte se. My jsme vás teďka vyděsili, ale to jsme tedy vůbec nechtěli. My jsme vás chtěli potěšit.
2: Pokud jste Jirka.
3: Jo, jsem Jirka.
2: No, tak to je ono.
1: No tak Jirko, tak se nebojte přece. No, tak teď jste na cestě do práce.
3: Jo, jsem na cestě do práce.
1: No vidíte,
3: jo.
1: No tak my vás i vidíme dokonce, jo. My jsme vás vyděsili ještě trochu víc.
2: Vy jste to evidentně nečekal.
3: No, jako kdo by si na mě vzpomněl?
2: No, kamarádi ze Skal.
1: No, kamarádi ze Skal.
2: No, počkejte. To není všechno, píší. Prosím, zahrajte našemu kamarádovi, muzikantovi, trampovi a horolezci Jirkovi k dnešnímu 25. výročí jeho 50. narozenin.
1: No, máme vám zahrát písničku od Vavyho Rivoli Loudavý návraty.
3: No, to je pěkný, tak
1: děkuju, že... Je, ale vy jste super zaskočen.
2: Ne, chtěli vám udělat radost.
1: Oni vás chtěli přece potěšit.
2: Chtěl byste jim něco vzkázat? Teď máte šanci.
3: No tak, kdybych tušil, kdo zatím je, tak já si použil nějaká jako lepší slova, ale nevím, teď kdo na to ví.
1: Já bych se ale tak no, příjemně jako děkuju, zaskočen. Jako,
3: no jsem zaskočen, protože to se mi ještě v životě nestalo.
1: No vidíte, všechno je jednou poprvé, ale teda vy nemáte vůbec slov a to se nám možná ještě nikdy nestalo, to se nám líbí. No tak věříme, že jsme vám trošku zpříjemnili ráno. Jestli budete dál poslouchat, tak uslyšíte i Vabyho Rivolu Loudavý návraty, který hrajeme speciálně a jenom a výhradně pro vás.
3: Ježišpá, tak to děkuju, to jsem dojatej. Už jenom abych dojel, teda.
2: Tak si zastavte, otřete si slzičky a pak pokračujte v jízdě.
1: Užijte si písničku.
3: Dobře, díky.
2: Pozdravujte kámoše, děkujeme.
3: Jo, vyříte taky.
1: Hezké ráno.
2: To bylo skvělý.
1: Ježiš, to bylo super.
2: Spontánní takový.
1: No.

0: Jen si medím, na svět hledím, zpíval náš kolega Petr Kocman v té předcházející písni. My věříme, že si také medíte při poslechu Country Rádia a že si budete medit i v té příští hodině.
1: Jestli teda nemáte med, tak nevím, co budete dělat.
0: No, být v pohodě a dělat si třeba mlýnek takhle těma palcema, že jo, složený ruce v klíně a poslouchat a říkat si, to je ale krásný den díky rannímu vysílání Country Rádia.
1: Odpoledne si budu muset koupit ten med, abych si mohl pěkně medit. A víte co, med se přidává i do kávy a někomu to strašně chutná, takže můžete vyzkoušet, to takový malý tip k tomu medění. Za chvilku 7, dáme si zprávy počasí a po 7 hodině taky nějakou pěknou muziku.
0: Bude tu třeba Vaby Daněk, písnička Mávej.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

Ahoj kamarádi, tady je zde na Vřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V jaderné elektrárně Dukovany mají radost z dalšího úspěchu. Sokolímu páru, který hnízdí na jednom z ventilačních komínů elektrárny, se v letošním roce podařilo úspěšně vyvést 4 zdravá mláďata sokola stěhovavého, tedy kriticky ohroženého druhu dravce. Za celou dobu projektu ochrany tohoto druhu se narodilo už 18 takzvaných dukovanských mláďat. Senior taxi v Novém Strašecí kvůli cenám pohonných hmot poprvé za 6 let zdražilo. Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo do Kladna o 30 korun, do Prahy o 50 korun. Část za seniory platí město. Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty. V současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun. Klatovy jako druhé největší město Plzeňského kraje zavede od 1. července hromadnou dopravu zdarma. Město navíc plánuje podle místostarosty Pavla Stroleného vybudovat parkoviště pro dojíždějící na okraji města.
2: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník je Erbenovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
1: Sezona koupaliště je na spadnutí, chybí už jen hezké počasí.
3: Na konci května odstartuje letošní sezóna na některých brněnských koupalištích. Přípravy vrcholí, například na Riviéře i v Zábrdovicích už proběhl i nábor a také školení plavčíků. Základní schopnosti letos muselo prokázat 72 kandidátů. V loňském roce na Riviéře evidovali 202 a v Zábrdovicích 60 úrazů. Nejčastěji šlo o odřeniny nebo bodnutí hmyzem. Honza Navrátil, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. 35-letý reprezentační záložník Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. A už podruhé v aktuální sezóně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se totiž opět stal dočasným trenérem. V klubu totiž minulý týden po necelém půl roce skončil trenér Jan Podolák. Končí i zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Kdyby na vás někdo mával, abyste se probudili, tak samozřejmě to úplně nefunguje. Jo? Navzdory tomu, že existují různé druhy budíků, tak žádný mávací. I když jsem hledala, tak jsem teda jako nenašla. Existují analogové, digitální, chytré, to můžou být v telefonu, že jo, nebo v hodinkách. Pak jsou světelné, že tě probudí světlo nějakým způsobem. To je asi prostě něco takového jako diskotéka, tak to bych teda asi nekopila bez toho šílená. Projektorové, to znamená, že promítají aktuální čas, jako v ten správný čas, ti promítnou čas na stěnu, pak jsou taky vibrační, že tě budí fyzickými vibracemi, takže prostě něco se ti rozpohybuje na nočním stolku, a nebo jsou extrémně hlasité, to je prostě pro velké spáče, které vydávají velmi hlasitý zvuk a blikají, to je prostě pro lidi, kteří mají problém vstát, tak prostě to musí být světlo i zvuk, ale žádné mávání.
1: Já jsem byl zásadně vždycky na první dobrou probuzen babička, když jsem nechtěl vstávat, tak mě polila hrnkem studené vody. A bylo to, takže nepotřebovala se žádná digitalizace, ani nějaké budíky,
0: které... A jsi na to zvyklý dodnes?
1: Jsem na to zvyklý dodnes, no. Kdo pak má sušit jako ty prostě radla a všechny tyhle ty věci. No.
0: Takže žena vstává dřív než ty.
1: Připravená s hrnkem, pak si jde zase lehnout, teda, jako jo, takže my to takhle máme zařízený. Nejkrásnější buzení ovšem je bez pochyby to naše každovšednodenní ve vysílání Country Radio.
0: Ano, to je vždycky v 6.50, tak pokud byste chtěli někoho příjemně probudit.
1: Bez hrnku s vodou.
0: Tak ano, my to hrnkem s vodou neumíme zatím, ale jako třeba jako se dostaneme i tak daleko, že v budoucnu to zvládneme, tak můžete napsat na probouzení@countryradio.cz.
1: Teď už muzika. Samozřejmě nás čeká Johnny Cash, no a pochopitelně nezapomeneme ani na data v datech. Ty budou během této půl hodiny.
0: Určitě. Máte se na co těšit. Přejeme vám krásné úterý 19. května, kdy svůj svátek slaví Ivo.
1: Tak, já už jsem probusen. Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Chvíle, kdy jsem byl s ní, to bylo téma pro Pavla Bobka ve vysílání Country Rádia. Písnička nám krásně roznívá ve čtvrt na 8. No a jak to bude krásně s počasím? No, konec konců po ránu je chladněji, než tomu bude během celého dne. Ku příkladu na Horské Kvildě máme teploty kolem nuly, no a Jizerka, tak ta nám tady vede, protože tam máme lehce pod nulou. Ty dnešní teploty pak nebudou na to, abyste si vzali nějaké teplejší oblečení, protože mají vystoupat na 22 stupňů.
1: No, to si myslím, že bude celkem příjemné, paráda. Ano. Co úplně paráda není, tak to je samozřejmě situace na silnicích. Pozor si dávejte, pakliže jedete z Brna na Prahu. U Šmejkalky 27. kilometr v levém pruhu máme kolize dvou osobáků. Je tam kolona zhruba na 10 minut. A další příjezd do Prahy u Benešova, tak silnice číslo 3, zhruba u Mirošovic, tak tam se nám to taky komplikuje a už se to tam pěkně šustuje.
0: No tak věřím, že taková modrá může být skvělá, může být dobrá, a to už je téma pro žlutého psa. Mně se líbí, jak tady se střídají dvě barvy, žlutá a modrá. Díky žlutému psovi tady máme tu krásně prosvícenou sluneční a díky modré zase modrou oblohu.
1: A všech se to říkalo, zelená a modrá pro blázna je dobrá, ale ta nám tam teda chybí. No.
0: Tak si užijte kapelu Žlutý pes právě v tuto chvíli.
1: Hezké ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: 7 hodin a 18 minut se podíváme do historie, konkrétně do velmi hluboké historie, protože my se podíváme do roku 1536, co se tak asi mohlo stát toho dnešního dne před 490 lety.
2: Prozraď nám to, já vůbec netuším.
1: Stala se jedna taková docela jako zásadní věc a možná byste nám k tomu potom mohli napsat nějaký názor, to by mě docela zajímalo. Anna Boleynová, což byla druhá manželka anglického krále Jindřicha VIII., byla tehdy toho dnešního dne popravena poté, co byla obviněna z velezrady a nevěry s pěti muži, z nichž jeden byl její bratr George Boleyn.
2: Ani nedivím, že ten verdikt byl takhle přísný.
1: Se nedivíš, jo? Já myslím, že dneska by to úplně v pohodě prošlo. Co je teda jako osobně myslím.
2: Dobře.
1: Jako maximálně by se jako rozvedla.
2: No, jo. A pak by si vzala všech těch pět mužů najednou, že? Jasně, dobře. Včetně bratra.
1: Jako byla to taková jako mela, musím říct, ale co bylo s těmi muži, by mě zajímalo. Víš, jako jí popravili a muži?
2: No, tak ti si žili dál svůj mrzký život.
1: No, tak to je možná jenom takové, jo, možná byste mohli se trochu zapřemýšlet a mohli byste nám dát vědět, co vy na to.
2: Rok 1907, a to už jsme v českých zemích, se narodil herec Jan Pivec, dlouholetý člen Národního divadla v Praze, hrál v téměř 50 filmech a televizi. No a určitě ho znáte z takového seriálu jako FL Věk.
1: Kde hrál toho otce
2: Věka. Kde hrál toho otce. Úžasný herec to byl, ano.
1: Rok 1941, to se narodila Iva Janžurová, naše skvělá herečka, kterou známe z báječných filmů Hodíme se k sobě, miláčku, Drahé tety a já, prostě a spoustu dalších. Týfová, Marečku, podejte mi
2: pardon. Ano. Jdu na sever, jdu na jih. To se neochodí. Tak tuhle tu legendární okřídlenou větu měl na svědomí v divadle Járy Cimrmana Petr Bruckner. Tento komik, herec a fotograf se narodil v roce 1943.
1: V roce 1909 se narodil Nicholas Winton, britský makléř a zachránce 669 židovských dětí.
2: V roce 1954 se narodila slovenská herečka Zdena Studénková, krásná žena, herečka, mimo jiné i několikanásobná držitelka ocenění, osobnost televizní obrazovky.
1: No a v roce 2011 toho dnešního dne nás opustil hudební skladatel, autor znělky Večerníčku, Ladislav Simon.
2: Tolik dnešní data v datech, teď už Věra Martinová.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin 29 minut v České Budějovice Sumerau. Tak to je vlaková trasa, na které se dneska rozhodně vlakem nesvezete. Pojedete náhradní autobusovou dopravou. Stejně tak na trase Strakonice Blatná nebo Kouřim Pečky. To jsou takové ty dlouhodobější vlakové výluky. Co se děje na silnicích, víme, tak samozřejmě vám to i řekneme. Dávejte si pozor v Praze na jižní spojce v pravém pruhu ve směru na Černý most mezi Zahradním městem a Hostivaří mezi těmi sjezdy. Máme nějakou zastávku kamionu, respektive odstávku, takže tam se samozřejmě trošku blokuje provoz, jíží se to do jednoho pruhu, takže to není úplně závidění hodná situace. Takhle po ránu se docela určitě zdržíte, počítejte s tím. Další informace přináší další město, nebo konkrétně spíš hlavní tah D1 mezi 27 a 26,5 kilometrem ve směru na Prahu. Máme neprůjezdný levý jízdní pruh, došlo tam ke střetu dvou nákladních vozidel jednoho osobáku v levém jízdním pruhu. Další informace je z Brna, v ulici Drdičkova, i tam se bouralo podobně jako v České Třebové, v ulici Kubalkova. Dávejte na sebe pozor. Hezké ráno.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahutkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Více než polovina malých a středních firem a podnikatelů, konkrétně 52%, očekává od znovu zavedení elektronické evidence tržeb více byrokracie. Tak alespoň dopadl průzkum. Uzeniny plné jehel, které mají nejspíš sloužit jako návnada pro zvířata, někdo rozhazuje v okolí Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Při venčení psů proto pozor. Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele jedné pražské společnosti z podvodu. Z lidí po celé republice vylákal 18 milionů korun a sliboval jim, že jim peníze výhodně investuje. Tento záměr mu ale nevyšel, navíc část peněz použil pro svoji potřebu. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty od 17 do 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: O tom si budeme povídat právě teď na Country Radio. Tak včera jsme tady měli takové jako zásadní téma, jo, takové hrací téma.
2: Hokejové téma,
1: protože od pátku se hraje mistrovství světa a my jsme se tomu tady věnovali, i když tomu až tak úplně nerozumíme a vlastně jsme chtěli vědět, jestli v tom nejsme jako sami, nebo jestli vy na ten hokej taky koukáte tak jako my a vlastně moc nevíte a jenom jako zvedáte ty ruce a jo, a to
2: gól, fandíte. Já se přiznám, já tomu nerozumím, podstatné bylo třeba včerejší vítězství na Švédském 4-3, což překvapilo mnohé z nás samozřejmě, protože po prohře se Slovinskem jsme to asi moc nečekali. O to větší radost jsme všichni měli. A já už jsem tady hovořil o tom, že včera v rámci tohoto ranního otazníku vyhrál jeden z našich posluchačů, tuším z Barouna, který napsal, zítra, což bylo ve 20 hodin 20 minut, na Švédském vyhrajeme 4-3. A ono se to splnilo, to je skvělé.
1: No,
2: budeme si ho brát do vysílání Country Rádia jako Sibylu, jo?
1: Hele, jako my jsme s ním potom mluvili, já si vzpomínám na ten rozhovor a on nám říkal, že ano, on je ten pán, co prostě cestoval v tom čase, v tom krásném, té krásné trilogii Návrat do budoucnosti, že, jak tam cestoval tím autem DeLoreanem a jak měl ten almanach, takže to je on. Jo, Michael J. Fox ho hrál a to byl vlastně Michael J. Fox.
2: Tak, my zdravím Michaela James Foxe do Berouna. V každém případě na příspěvky, na které nepřišla řada, tak si řekneme některé z nich. Napsal třeba Kimi, v době mistrovství světa znají pravidla všichni, i ti, kteří hokej nikdy neviděli. A to je pravda z těch restaurací, že jo? Jak to hraješ, já bych to udělal, že? A každý je rozhodčí a každý prostě jak tůmí nejde.
1: Já myslím, že hlavně každý je trenér. Každý je trenér a každý ví, koho by tam měli dát a kdo by měl hrát tam a tam. Ale mně se teda musím říct, že jako vůbec nejvíc jako z těch příspěvků, které nám přišly, líbí příspěvek od Michala, který napsal jasně, že se vyzná a poslal takový jako plánek, kde je to hřiště a je tam na jedné půlce napsáno my, na druhé půlce je napsáno oni a je tam potom velká šipka, že my dáváme gól do strany, kde jsou oni. Schválně podívejte se na Facebook, těžko se to jako popisuje, ale je to velmi jednoduchý obrázek. Myslím, že to pochopí všichni.
2: Ano, tak mně se líbí příspěvek od Jindřicha a tím uzavíráme včerejší kapitolu ranního otazníku, ten píše. Se přiznám, moc ne. Mám v tom hokej.
1: No, však to je v pořádku, tak to má být.
2: Teď už The Everly Brothers. Bye bye love.

0: to bylo trošku o rybách a teď si dáme něco trošku o počasí a také o dopravě. Tak jak to vypadá na silnicích, Vládě?
1: No, máme tu hlášenou trošku jako štrapáci na dálnici D7. Je to ve směru z Prahy na Chomutov. Před sjezdem na Chomutovov je dálnice neprůjezdná a to za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácenou dodávku. Objíždí se na 75. kilometru. Tam můžete zvolit tedy objízdnou trasu.
0: Tak teploty nám šplhají krásně nahoru, už teď v Pardubickém kraji až 15 stupňů Celsia, jinak řekněme průměrem, když to vezmeme kolem 10 stupňů, co si myslím, že je docela fajn. Ano. Dneska by nás měly čekat teploty až 21 stupňů.
1: Srdce v ruce mám, to už je hudební téma pro Pavla Kajzra a skupinu Neto.
0: No ano, a za chviličku budeme hádat, kdo jsem. Tak se připravte, bude to zajímavé.

0: poznáte, kdo jsem?
1: To se uvidí hned, jak řekneme pět otázek a vy dostanete pět odpovědí. Tentokrát se ptá vládě, kdo pak já jsem?
2: No, nebude to vůbec těžké, protože když tady sledujeme ten sled těch otázek a těch odpovědí, tak si myslíme, že to bude velmi jednoduché. 210 323 333, aktuální telefonní číslo sem do studia, tak jakmile vám to bude trošku jasné, volejte. No a začínáme lapidární otázkou. Odkud pocházíte?
1: Jsem, respektive byl jsem Ital. Zemřel jsem v roce 2016 v Římě.
2: Tak mě by zajímalo, v jakém oboru jste byl vy, Itale, úspěšný.
1: Byl jsem italský herec, plavec, hráč vodního póla, vynálezce, sportovní pilot a taky podnikatel. Můžete si vybrat. Mm-hmm.
2: To znamená, byl to sport?
1: Mládí jsem byl plaveckým mistrem Itálie.
2: Aha, takže sport. Dobře, a co herectví? V jaké třeba filmové oblasti, když jste to herectví změnil, jste slavil největší úspěchy?
1: Asi ve špagety westernech a bláznivých akčních komediích.
2: Hrál jste v nich sám, nebo jste měl nějakého parťáka?
1: No, měl jsem parťáka. Myslím, že jsem se celosvětově proslavil v jedné velmi známé dvojici s člověkem, jehož iniciály jsou TH.
2: Tak schválně, kdo by to mohl být?
1: No, máme tady nějaký telefonát, Country Radio, dobrý den. Haló?
3: Dobrý den, tady Pavel.
1: Tak Pavle, zkuste svoje štěstí, jak si myslíte?
3: Bud Spencer.
1: Myslíte si, že to je Bud Spencer, co vás na to navedlo?
3: No co, tak on takhle to dělal a pak jeho starostu ještě. Byl to taky, trénoval to vodní polo,
2: jo,
3: ano, hráli spolu.
2: Jo, takže vy ho znáte no. Také víceméně z té sportovní kariéry.
3: No, tak já ho znám, no, hlavně z filmu.
1: No, takže jste si jistý, prostě, že je to správná odpověď.
3: Jsem si jistý, je potřeba.
1: To je dobře, že si zatím stojíte, my jsme vás nechtěli zvyklat, jenom jsme nás zajímalo, jak jste k tomu přišel. A byla to samozřejmě správná odpověď.
3: No, tak a navíc dávají s tím teďkom filmy, že jo? Včera zrovna.
2: Jo, no, vidíte to, ano.
1: No tak paráda, tak to krásně vyšlo. Tak to byl Bud Spencer, ano. Na toho jsme se dneska ptali. K němu
3: Bud
1: jsme
3: Spencer
1: vám...
3: a Terence Hill.
2: Přesně.
1: Ano, na toho jsme vám dneska dali několik indicí. Tak gratulujeme, vyhráváte od nás dnešní Country Radio.
3: Moc krát děkuji.
2: Nemáte zač. A ostatním posluchačům, tedy včetně vás, posíláme jednu Lady. Alespoň takhle se jmenuje písnička od Petra Spáleného.
1: 7 hodin a 51 minut. Přejeme vám hezké ráno.

0: 7 hodin, téměř 59 minut, to byl Marty Stewart. Za chvíličku tu máme zprávy a po zprávách samozřejmě další muzika a nějaké soutěžení.
1: No tak budou tady sourozenci Nedvědovi, dáme si jich kohouta a tím začneme hned po 8. další společnou hodinu.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: stačí jen přivřít oči,
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru,
1: teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Country Rádio. Zprávy.
3: Hezký den. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol, ale také na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Navíc březnový průzkum naznačuje, že proj jsou zhruba 4/5 rodičů. V Česku aktuálně kvete 311 000 hektarů polí osetých řepkou. To je jen o něco méně než rozloha celého Karlovarského kraje. Výrazná a možná i trochu kontroverzní plodina kvete 3 až 5 týdnů. Kromě zápachu dělá problémy i alergikům. Novinky ze zlínské dopravy má Luděk Savana Urbánek.
4: Řidiči i chodci musí počítat s omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu tak, aby byla plynulejší. Začalo se pracovat na třídě Tomáše Bati, teď dochází na křižovatku u Cigánovského mostu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
3: Koupaliště se pomalu, ale jistě připravují na sezonu.
4: Na konci měsíce odstartuje letošní sezona na některých brněnských koupalištích. Přípravy vrcholí například na Riviéře i v Zábrdovicích. Tam už proběhl i nábor a také školení plavčíků. Základní schopnosti letos muselo prokázat 72 kandidátů. Ti musí prokázat i znalost první pomoci. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
5: Po blamáži se Slovinci si Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
3: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: kohout zakokrhát. Tak to byli Bratři Nedvědí ve vysílání Kantýry Rádia. První písnička, která nás krátce po osmé uvede do další společné hodiny s Kačkou a Vláďou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno vám všem. Tak to byl takový možná budíček. Ano. Bavili jsme se ráno tady o budíčcích, jaké druhy máme.
0: Hrnek studenou vodou.
1: Někdo přesně.
0: Takhle jsem to měl.
1: Někdo se budívá tím, že ho někdo poleje studenou vodou, že to asi něco provedlo, bych řekla. Noc předtím třeba.
0: No,
1: trošku
0: nechtěl slavil. Jsem stávat, no, tak prostě babička to řešila tímto způsobem.
1: Nebo u malých dětí se to takhle dříve řešilo, že někdo má takový ten světelný budík, někdo má prostě světelný a ještě zvukový budík, aby to zabralo. No a my jsme vám pustili kohouta.
0: Ať už jste vstali jakékoliv příležitosti, ať už vás probudil kdokoliv, přejeme vám pořád ještě krásné dobré ráno. Kamel od nás čeká, také tu budou Texmeni, nás samozřejmě spoustu muziky a nezůstaneme pouze u ní.
1: My tu pro vás totiž máme pořad Pod lupou, takže se podíváme na dnešního oslavence, respektive oslavenkyni.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa, Země tvých dlaní. Před chvíličkou jsme v těch dlaních měli srdce, že jo, srdce v ruce mám, to bylo téma.
1: A teď země.
0: A teď zase.
1: To střídáme samý takový velký
0: země
1: věci.
0: Země tvých dlaní, no tak. Každopádně je to krásná muzika, užijte si.
1: Hezké úterý.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to

0: Dávali jsme Kvadal kanál díky té předcházející písni, a to v 8 hodin a 16 minut. No a jak to vypadá na silnici? Já jsem se nechal vést, sam to bych nedal. Samozřejmě se podíváme nejenom na silnice, ale co se týká počasí, začíná se nám ta teplota krásně zvedat a věřte, že pokud jste vylezili v časných ranních hodinách, tak ty kulichy, popřípadě nějaké teplé boty budete moci odložit, protože během dne nás čeká až 22 stupňů. Krásná předpověď.
1: Jo, tak pokud jsem si vzala zimní boty, tak co s nima? Tak je mám odložit tady bosa?
0: Třeba.
1: To byla dobrá rada.
0: No, to není špatná rada, tady je každá rada drahá. Nebo by to chtělo mít třeba v zaměstnání, v práci někde náhradní obuv pro tyto případy, víš?
1: No a nebo si prostě pořídit nějaké páskové boty a ano, v nich vlézt do větších nějakých zimních bot, jo? A takhle si prostě připraven i na odpoledne.
0: Ano, přesně. Máme něco nového ze silnic.
1: Máme tady spoustu zajímavých věcí, ale ne úplně příznivých. Dávejte si pozor na D7 z Prahy do Chomutova, zase zem na Spořice máme zavřenou tuhletu dálnici, je to zhruba na 75. kilometru a objížďka vede přes Spořice, je to prý docela dobře průjezdné.
0: Tak obrňte se trpělivostí, taková má oblíbená věta, ovšem já si myslím, že s Kačenkou tuhle tu chvíli, když jste někde v zácpě, vám zpříjemní kapela Animals a jejich tradicionál The House of the Rising Sun.
1: Právě teď v 8.17.

0: pod lupou.
1: Jedna z těch nejúžasnějších českých hereček je právě dneska pod lupou. A hádejte proč. Protože slaví své narozeniny a my přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Jde o Ivu Janžurovou.
2: Tak si pojďme pěkně přiblížit již od dětství. Iva Janžurová se narodila v rodině učitelů. V letech 1955 až 1959 absolvovala pedagogické gymnázium v Českých Budějovicích, ale zájem o divadlo ji po maturitě vedl ke studiu herectví.
1: Ve filmu se poprvé objevila v 60. letech 20. století. Po několika epizodních rolí jí dal velkou příležitost režisér Karel Kachyně, když ji v roce 1966 obsadil do svého filmu Kočár do Vídně.
2: Iva Janžurová stvárnila jak v divadle, tak ve filmech, televizních inscenacích a seriálech množství rolí, nejenom dramatických, ale i často komediálních. Za hlavní role ve filmu Petrolejové lampy a Morgianu byla nominována na cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu v Cannes.
1: No a samozřejmě v roce 1968 byla půl roku vdaná za kameramana České televize Jana Eisnera. A v roce 68 byl v týdeníku Zítřek publikovaný článek Dívat se do ohně.
2: No a když už jsme u těch partnerů, poté byl jejím celoživotním partnerem herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým má dvě dcery Teodoru a Sabinu Remundovou. Od 90. let s nimi také hrála v rodinném zájezdovém divadle. Své životní i profesní vzpomínky zpracovala se spisovatelem Petrem Mackem do biografické knihy Včera, dnes a zítra.
1: Hrála v celé řadě úžasných filmů a já si třeba úplně jako její poslední roli vybavuju ze seriálu televize Prima, Ohnivé kuře. No. Tak tam byla prostě taky fantastická,
2: no
1: mimo jiné.
2: To, že je, byla a věříme, že ještě dlouho bude fantastická, o tom svědčí i ocenění. Ku příkladu získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli z roku 1998, Co chytneš v žitě, anebo v roce 2002 Výlet.
1: No a co získala za další umělecké ceny, třeba cenu Thálie za činohru, nebo výroční cenu AČFK, nebo Zlatý střevíček.
2: Tolik tedy pořad pod lupou věnovaný Ivě Janžurové. Teď už tu máme 8 hodin 24 minut a to je tvůj čas. Takhle se jmenuje písnička od Pacifiku.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za minutu a půl, 8:30, tak se mrkneme na dopravu. Tak jsou tady nějaké vlakové výluky, které by se mohly dotknout vašeho cestování, a to nejenom dnešního, protože třeba na trase Vsetín-Půchov se nesvezete vlakem do konce roku, takže jezdí tam autobusy, nemusíte se bát. Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm nebo Šumperk, Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou, to jsou další trasy, kde platí nějaké dlouhodobější vlakové výluky. A co se děje na silnicích? Komplikace. Praha je v podstatě celá ucpaná, tam v podstatě vypíchnout jednu důležitou událost není úplně jednoduché, takže tady se zdržíte v podstatě, ať pojedete kamkoliv. D11 sjezd exit 1 ve směru na D0, tedy na Pražský okruh, tak právě tam se bouralo, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Další informace přišla z Plzně, z ulice Drážní, i tam máme kolizi dvou osobáků a komplikace čekejte i na D6 na 0,5 kilometru ve směru na Prahu, tam máme hromadnou dopravní nehodu, tam určitě se zdržíte hned v sobě, tam jsou 4 osobáky a k tomu ještě nákladní vůz. Průjezd možný, ale se zvýšenou opatrností a rozhodně se zpožděním. Přejeme šťastnou cestu a samozřejmě, kdyby něco, 210 323 333, můžete klidně zavolat. Teď zprávy počasí a potom Michal Tučný.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma? Všechny krásy posázaví.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Stát loni vybral na správních poplatcích 3,1 miliardy korun. Bylo to o pětinu víc, než plánoval. Meziročně na nich získal o třetinu víc. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka se do Jablonného v Podještědí vrátí možná už na konci května. Je nutné provést ještě dočišťovací a restaurátorské práce. Při krádeži se navíc 5 kůstek z lebky uvolnilo a zůstalo v relikviáři. I ty se pokusí restaurátoři vrátit tam, kam patří. Více než 200 lůžek v domovech pro seniory by měly přibýt ve středních Čechách. Středočeský kraj plánuje výstavbu nových sociálních zařízení společně s městy Říčany a Kralupy nad Vltavou. Klienti si ale budou muset na nové bydlení ještě nějakou dobu počkat. Se stavbou se počítá až po roce 2030. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty od 17 do 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Pojďme se podívat na Ivy, na ty kluky, který se jmenují Ivo. Jo, možná, že
2: lidé Ivoše.
1: Nebo Ivoše, ano. I vy možná dámy si teď řekli, cože, já nemám dneska svátek. Takže podíváme se na Ivoše, dobře, zní to možná lépe. A jasněji, mužské křestní jméno má zřejmě germánský nebo keltský původ a znamená tis. Jo, jako ten stromeček, nebo on to není stromeček, bude spíše to keřík.
2: Tis je strom.
1: Jo? Mm-hmm. Jo, tak jo, tak je to strom.
2: Teda ty jsi mě úplně zmátla.
1: Fakt, já jsem myslela, že to může být i stromek. Jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta. No a v Česku těch Ivošů máme kolem 17 500.
2: Tak je evidentně patrno, že jméno je to oblíbené. V kalendáři máme také jméno Celestín. Jedná se o křestní jméno latinského původu a vzniklo z latinského slova Celestinus. Vykládá se jako nebeský, no a dívčí forma, třeba jako u Ivoše může být Iva, tak u Celestína je to Celestína nebo Celestínka a těm Celestínům můžete říkat třeba třeba Celestíneček. A těch Celestínů, Celestínečků máme v České republice kolem 20.
1: No a ty možná ty celestínské nudle právě ano. Vymyslel nějaký Celestín, mě teď napadá. A jinak mimochodem ten tis je skutečně strom, anebo také keř. Takže oba jsme měli pravdu.
2: V podstatě
1: to
2: ano.
1: Se teda málo kdy stává, Vláďo, že ty by si měl i kousek pravdy.
2: Stejně jako ty. Tak já vím, zaplať pánbu, jsem rád, že tu máme tis, že jsme se v tomto ohledu shodli. V kalendáři máme také Světový den Crohnovy nemoci. Jedná se opravdu o velmi závažné onemocnění. Je to idiopatický zánět střev, který samozřejmě tahleta nemoc nějakým způsobem šíří. Takže ten důležitý den máme právě dnes.
1: Ano, musíme si připomínat to, že prostě mezi námi jsou lidé, kteří mají různé nemoci a mimo jiné třeba tu Crohnovu nemoc, což je vlastně takové onemocnění trávícího traktu. Může se to týkat prostě žaludku, střev. Je to fakt jako velmi nepříjemné. Znám někoho, kdo tím trpí a teda nemá úplně lehký život.
2: No, abychom byli pozitivnější, pak když je ve svém okolí, zvláště pak na Slovensku máte Gertrudu, tak jim nezapomeňte také popřát, protože právě na Slovensku Gertruda dnes slaví svůj svátek.
1: Tak přejeme i Gertičkám všechno nej, posíláme Dona Williamse pro všechny dnešní oslavence, nejenom ti, kteří jsou vepsáni v kalendáři, ale ti, kteří se třeba 19. května narodili.
2: Tak listen to the radio.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: se jdeme podívat na to počasí. Jak si myslíš, Vláďo, že to vypadá? Nedívej se ven.
1: Nedívám se ven, nedívám se ani na informace o počasí, které tu samozřejmě máme, ale já si myslím, že teď ty teploty, to je taková akademická odpověď, stoupají směrem nahoru a během dnešního dne by se měly ustálit na nějakých 22. Teď to aktuálně asi tak ještě nebude, ale věřme, že bude lépe.
0: No tak vězte, že teď jsou teploty kolem 12 stupňů už vlastně na celém území České republiky. A jestli u vás je výrazně méně, tak nám dejte vědět, jste nějaká výjimka, o které my zatím nevíme, ale můžete nám klidně zavolat, i jestli už u vás je třeba slunce, plné slunce, opalujete se, je tam 25. Jako.
1: No, bez pochyby, bohužel v tom nehezkém slova smyslu vám asi horko bude na D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů se srazilo několik aut, a to v odbočovacím pruhu na Pražský okruh. Kolona se tvoří už od Hostivic, tak buďte opatrní.
0: Pevné nervy přejeme. Tady jsou nezmaři, musíš jít dál, i vy musíte jít dál, tak vám držíme palce, ať je všechno podle vašich plánů. Když ti nohy

0: Dospíváš to?
1: Tak jsme zvědaví, jestli i dnes se vám to povede. Ale no zvědaví, my jsme přesvědčení, že se vám to povede, protože včera jsme tu měli, tuším, že to byla nějaká policistka, která zpívala jak Spartesu,
2: no
1: nádherný
2: jasný
1: hlas měla. A vůbec se nezašmodrchala ani v textu, ani v melodii. Krásně jí to ladilo. A já jsem přesvědčen, že pokud zavoláte na telefon 210 323 333 a budete se chtít pustit do dnešního zpívání, že to bude stejně kvalitní, tady si myslíme s Kačkou jako včera.
2: No přesně, vůbec se nemusíte zašmodrchávat. A kdybyste se trochu zašmodrchali,
1: my vám pomůžeme.
2: My vás tak rozmotáme, ano, a prostě přidáme své hlasy k dílu, že? A pak už to bude znít úplně parádně.
1: No zase, aby jsme je nezmátli, víš, tím, že přidáme hlasy k dílu.
2: Ne, samozřejmě budeme se snažit, jako jenom vás možná povedeme, když se nechytnete, ale nebojte se, my jsme tady od toho, aby jsme vám pomohli k té výhře. Tak zkusíme, kdo pak nám volá. Country Radio, dobrý den. Haló, haló, haló, haló. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý den, tady Jiří z Prahy.
2: Tak Jiří, vy jste byl tam to, jste vůbec nebyl, a pak tam už jste, tak jsme rádi.
1: Ano. Tak pokořil se svou bojácnost, že jo, právě v tuto chvíli. Držíme palce a nebude to vůbec nic těžkého.
3: Jo, nevěřil jsem, že jsem se dovolal.
1: Ano, tak jste už primárně v tomhletom šoku. Takže uklidníme se, zuboka se nadechněte, my vám pustíme ukázku a vy po ukázce budete pokračovat tak, jak si myslíte, že by to mělo vypadat.
2: Jo, připraven.
3: Ano.
2: Tak nádech, výdech, nádech.

0: zítra, že zítra zas přijdu.
1: No, tak,
2: no, tak no. Zas přijdou se ptát, jestli ty v mým představám. Už jo,
0: to, no.
1: Jo, jo, já bych to uznal.
2: Já jsem teda na váškách, co, ale no. Tam zapracovala tréma, ne?
0: Asi jo.
1: Mně se líbí, jak celé řady našich posluchačů, včetně vás, a což není žádná Hana, tvoříte nové texty, jako jo, možná ti původní textaři by se divili a řekli by Safra práce, že tahle ta myšlenka nás nenapadla.
2: Ale ten začátek byste dál, ne, jak tam je to? Máš ovečko, máš mě rád.
1: Já už bych se nepouštěl do dalších ekvilibristik, teda nechal bych to tak, jak to je, triko je vaše a zasloužený potlesk, jak by jsme, takže paráda.
2: Takhle, jako víme, že ten text byl trošku jiný, ale víme, že jste do toho dal všechno, co jste v tu chvíli mohl. Je to tak?
0: Ano.
1: A hlavně melodie byla pregnantně zaspívaná, to nemělo chybu.
2: Jo, ale jako, já vím, že jste se strašně snažil a my už vás nebudeme trápit. Tady je Vláznova ukolebavka celá. Mějte se hezky, vydržte na lince.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
3: Radio. Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vstekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jaký.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Mezi Čechy přibývá případů panické ataky. Podle odborníků za to může hlavně napětí ve světě, rychlý životní styl a dlouhodobý stres. Jde o náhlý záchvat strachu a úzkosti, který přichází bez varování. Doprovázejí ho fyzické potíže a postihuje čím dál mladší ročníky. Tady už je potřeba se obrátit na odborníka. Klesá zájem rodičů a dětí o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor nedostaly. Příměstské tábory jsou naopak přeplněné. K vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: Luděk Savna Urbánek občas zavítá i na dětské hřiště. Jedno prý čekají změny k lepšímu.
3: Oblíbené dětské hřiště v parku na obědním trhu v Brně čekají změny. Místo, které patří mezi vyhledávané cíle dětí a jejich rodičů, již dlouhodobě kapacitně nestačí. Současně už dosluhují i herní prvky. Městská část Brno-Střed, která má hřiště i park ve správě, se proto rozhodla uskutečnit kompletní revitalizaci. Přibude také pítko i vodní mlžítka. Luděk Savna Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá, a Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Robert Křesťan na španělských skorech. Ano, naši pravidelní posluchači Country Rádia vědí, že tu úterý, to znamená úterý v tandemu, které vždycky bude patřit jednomu interpretu ve dvou písních. No a ta druhá píseň od Roberta Křesťana Všem Krištofům Kolumbům nám posílá tuhle písničku. No a tuto hodinu jsme samozřejmě začali coverem a originálem. A o tuhletu coverovou a originální muziku se nám postarali skvělí interpreti.
1: No ale pokračovat budeme už samozřejmě s muzikou od dvou interpretů. Takže před námi je Emmylou Harris a v této hodině také hraní otazník Country Rádia. Tak pokud si chcete znovu zasoutěžit a také se zapojit do naší otázky, tak poslouchejte dál Country Rádia.
0: No a teď už druhá píseň od Roberta Křesťana. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa v 9 hodin a 11 minut.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jsme tu pro vás, Vladě Vlach a Katka Čepelíková.
2: To řekla pregnantně ta jména. Ovšem mnohdy se také stane, že nejenom naše, ale i vaše jména někdo prostě zkomolí. A to já bych mohl dát jeden příklad za všechny.
1: Tak říkej.
2: Jednou jsem někam telefonoval a bylo docela blbě slyšet a říkám, dobrý den, tady Vladimír Vlach. A ta dotyčná v rámci nějakých formulářů mi říkala, cože, Vladimír Vlach? Já říkám, ne Vlach, Vlach. Prosím, Vladimír Vrah, jo? A než jsme se dopracovali v podstatě...
1: Vy jste vrah,
2: ne Vlach. Jaký Vlach? Jo, a než jsme se vlastně k tomu dostali, tak uplynula nějaká doba. Samozřejmě paní se potom omlouvala, ve finále jsme to přešli smíchem jak jinak, ale každé jméno se dá vlastně trošku zkomolit.
1: No dá, hele mě
2: třeba Kačka Pečelíková, že?
1: Ne, hele mě jako musím říct, že u mého jména se mi to vlastně jako vůbec nestává. No. Jako nevzpomenu si, že by se mi za posledních dní třeba 20 let to stalo. Ale v uplynulém týdnu se mi to stalo dvakrát, jo. A byla to ta stejná osoba, bylo to u lékaře. A já jsem to pokaždé jako řekla, ale jako vůbec ne, že se jako zlobím, řekla jsem, ne, Čepelíková. A ona vždycky řekla Čepelková. A já jsem si říkala, to snad není pravda. Jakože, pak když to jako udělá po druhé, tak si říká, no není pravda, jako. Ne, tak... se to fakt jako, musím říct, že za svůj život se mi to stalo možná třikrát a dvakrát z toho v minulém týdnu.
2: Ona si evidentně myslela, protože přece jenom už nejsi malá holčička, že by ti říkali zdrobně, ale že jo, Čepelíková, tak ti řekla Čepelková, že jo.
1: Prostě přece jenom... že to je jako zdrobnělina,
2: jo? Si... Aha. Mohlo by to tak vypadat třeba, víš?
1: Tak na tebe si musím dát taky pozor, evidentně. Tak ale možná, že máte nějaké speciálnější jméno a pořád se to lidem plete a vy už jste z toho jako třeba unavení, jo? Říkáte, že to není pravda. A nebo naopak už si říkáte, a víš co, a teď to je jedno.
2: Rezignujete, ano, přesně tak. Ať mi říkají, jak chtějí, podstatné, že to se mnou myslí dobře.
1: Takhle, není, je vlastně jedno, jestli půjde o příjmení nebo o vaše křestní jméno, protože i křestní jméno může být nějaké složitější nebo neobvyklé a někdo ho může komolit a nebo vám říkat vlastně úplně nějak jinak, protože si nemůže vzpomenout na to správné, jo, třeba hejty.
2: No, nebo možná právě proto vznikají třeba mezi trampy, což můžeme potvrdit, nejrůznější přezdívky, že? A tím se vyhneš prostě komolení jména. Blbě, no, když potom pod nějakým třeba vlivem zkomolíš tu přezdívku.
1: No ale víš co, to je potom samozřejmě potom problematické, že mu těžko popřeješ k svátku, že když znáš jenom tu jeho přezdívku a on zase se na mě nikdo nevzpomněl, tyjo, jmenuji se Kobylí noha.
2: Tak, jasně. Milou Harris, dvakrát za sebou posloucháte Country Radio a těšíme se na vaše příspěvky stran tématu komolí někdo vaše jméno?
1: Tak se těšíme, jak vaše jméno je komoleno. Doufám, že se hezky pobavíme.
2: Určitě, věříme tomu.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 9.30, tak jak to vypadá na silnicích, na vlakových kolejích neúplně ideálně. Kouřím Pečky, Dívčice, Strakonice a Písek, Šumper, Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou, tak tady se nesvezete. Ty polodenní vlakové výluky jsou na trase Radnice, Chrást u Plzně anebo Polička Svitavy. A jak to vypadá na silnicích, je to lepší? Záleží samozřejmě, kam pojedete. Pakliže se blížíte ulicí k Žižkovu v Praze, tak věřte, že tady se zdržíte, neb se tam bouralo. Podobná situace je i na D11, ale tam je to zásadnějšího charakteru, protože na 8. kilometru došlo ke střetu dodávky a osobáku. Na místě už jsou složky záchranného integrovaného systému. Komplikace čekejte i na D1, na 9,5 kilometru ve směru na Prahu a boural se i na D11, na exitu 1 ve směru na Pražský okruh. V sobě tam je 6 osobních vozidel. Aktuálně tam probíhá označení mimořádné události. Tak v tomto úseku to tedy je opravdu velmi komplikované, je tam průjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se kolony. Doprava za námi, před námi dvakrát Věra Martinová, protože je úterý v tandemu na Country Radio.
2: Country Radio.
0: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak se jdeme podívat na to komolení jmen anebo příjmení. A že teda se vám to stává docela často. Nejsme překvapeni, jo, ale těšíme se, jak se společně všichni pobavíme.
2: A nejste v tom sami. Ku příkladu dnešním vysíláním na Country Rádiu vás provází Katka Pečelíková a Vláďa Vrah.
1: A teď tomu někdo věří.
2: Přesně.
1: Tak jdeme na ty vaše příspěvky. Tady jsme se vás komolí někdo vaše jméno anebo třeba příjmení.
2: Napsala nám Katka krásný příspěvek na střední škole v Brně. My komolili příjmení a nebyli schopni ho přečíst normálně. Takže místo toho, abych byla Pirklová, mi říkali Piklová. Pirklová a vyučující biochemie mě tak překřtila podle kyseliny pikrové a to se mi zbytek střední školy nevyplatilo. Prostě mi to zůstalo. Po svatbě se mi to ustálilo. Prostě mám normální německé jméno Winkelhofferová. Tak jsem to zkomolil, jo? Winkelhofferová.
1: Jo, tak zlouže do bláta. Napsal nám Michal Nevoral. Já jsem vyfasoval úžasné příjmení Nevoral. Že jsem furt a všude neoral, jsem si zvyknul. Ale jeden můj bývalý šéf to nepochopil ani po několika letech a byl jsem pro něj pořád Nebodal. Chápeš? Jmenoval se Nevoral a jeho šéf mu říkal Nebodal. Tak to je podle mě teda úplně konec.
2: Ano, tak tady spojil včelky s traktoristou, že? Tak nějak dohromady. Napsal nám třeba Jirka, a to je také velmi vtipné. Katko a Vladimíre, moje příjmení Kremina je samo o sobě divné, natož aby ho někdo dokázal zkomolit. Možná by se jeden příklad našel a to byl náš nebo váš kolega, nebudu raději jmenovat, který mě začal oslovovat Křemina. Posléze jsme si to vysvětlili. Teď už to je v pořádku. Ono, když se e-mailová adresa píše bez diakritiky, tak to svádí. Hezký den přeje Jirka. Takže vidíš některý z našich
1: kolegů. No ale ono v těch SMS-kách, jo? Víš, to prostě napíšeš v SMS-ce a ty automaticky ano. To jméno jakoby chápeš, protože ty se tak podepisuješ a nedáš tam tu diakritiku, ale ten, kdo to čte a čte to poprvé, tak vůbec jako samozřejmě netuší. Jako jo.
2: No ale díky tomu našemu kolegovi by Jirka Kremina mohl mít přes dívku Křemina, že?
1: No a vidíš Křemílek. No. Tak, i takhle to jde. Jirka napsal jméno skoro každý přezdívku nikoliv, jenom pro informaci. Už jsem byl, jmenuje se Jiří Pecha. Už jsem byl Peha, Pecka i Prcka.
2: Tak, výborně. Ať to vemem z jakéhokoliv úhlu v pohledu, je to vtipné.
1: Jo, já si myslím, že je to prostě jako zajímavý a spoustu dalších krásných jako zkomolenin. Máte třeba na Facebooku Country Radio, tak se tam klidně mrkněte a když už tam budete, tak si nás přidejte jako přátelé, protože my tyhle ty ranní otazníky tam zveřejňujeme každý den.
2: Ano a zítra se k němu určitě vrátíme, alespoň těm příspěvkům, na které dnes nevyšla řada. Koho vyhodnotíme dnes, je to na tobě, Kačenko?
1: Tak dneska bychom mohli Zuzku Černou, jo? Hezký den do rádia. Ano, pletl místo Hauková, mi říkali Hamková nebo Halková. A tak jsem se po rozvodu radši vrátila k rodnému příjmení, a tedy Černá. Tak tam není co splést.
2: No, maximálně s bílou.
1: Tak Zuzko.
2: A to už by byl sarkazmus trošku.
1: Zuzko, máte u nás pěknou cenu, zavolejte.
2: Ozvěte se, děkujeme. My jdeme na další tandem ve vysílání Country Rádia.
1: The Oak Ridge Boys ve vysílání našeho rádia. Tak přejeme krásné dopoledne při úterku 19. května.
2: Zdraví vás Katka, Kačka.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V jaderné elektrárně Dukovany mají radost z dalšího úspěchu. Sokolímu páru, který hnízdí na jednom z ventilačních komínů elektrárny, se v letošním roce podařilo úspěšně vyvést 4 zdravá mláďata sokola stěhovavého, tedy kriticky ohroženého druhu dravce. Za celou dobu projektu ochrany tohoto druhu se narodilo už 18 takzvaných dukovanských mláďat. Senior taxi v Novém Strašecí kvůli cenám pohonných hmot poprvé za 6 let zdražilo. Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo do Kladna o 30 korun, do Prahy o 50 korun. Část za seniory platí město. Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty. V současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun. Klatovy jako druhé největší město Plzeňského kraje zavede od 1. července hromadnou dopravu zdarma. Město navíc plánuje podle místostarosty Pavla Stroleného vybudovat parkoviště pro dojíždějící na okraji města.
2: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbenovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
1: Sezona koupaliště je na spadnutí, chybí už jen hezké počasí.
3: Na konci května odstartuje letošní sezóna na některých brněnských koupalištích. Přípravy vrcholí, například na Riviéře i v Zábrdovicích už proběhl i nábor a také školení plavčíků. Základní schopnosti letos muselo prokázat 72 kandidátů. V loňském roce na Riviéře evidovali 202 a v Zábrdovicích 60 úrazů. Nejčastěji šlo o odřeniny nebo bodnutí hmyzem. Honza Navrátil, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. 35-letý reprezentační záložník Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. A už podruhé v aktuální sezóně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se totiž opět stal dočasným trenérem. V klubu totiž minulý týden po necelém půl roce skončil trenér Jan Podolák. Končí i zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Rádio.

Je krátce po 10. hodině 19. května, úterý v tandemu. Milan Šmid vám přeje příjemný poslech a když je úterý v tandemu, tak samozřejmě zazněla stejná melodie na začátku, a sice cover verze a originál Michal Tučný a Buck Owens. Dál už to budou dvě písně od jednoho interpreta, přijdou například Valdemar Matuška nebo Rangers a nebo třeba také Hana Horecká, ale také tuto hodinu zasvětíme toulání a pochodování, zkrátka pohybu. Kromě tulácké stezky, která je pravidelná, se těšte už za chviličku na kukátko Country Rádia a pozvánku od Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy na dnešní pochod. Příjemný poslech. A tady je Hana Horecká.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Tak jako každý týden, i tento bude možnost vyrazit na nějaký pěkný pochod, konkrétně s klubem českých turistů. A já už mám na telefonu Petra Teringla z klubu českých turistů v Praze. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Kam nás pozvete tento týden?
2: Tak pochod, který jsme připravili na úterý 19. května, má název Památné stromy 15. Mhm. A pořádající odbor klubu českých turistů Turban, to je zkrátka pro turistická banda, se dala za cíl postupně udělat pochody k různým památným stromům v Praze, no a bezprostředním okolí Prahy. 15. ročník tohodle jejich snažení představuje pochod, ten startuje na konečné tramvaje sídliště Ďáblice, v tradičním čase mezi 4. a 6. hodinou, vede různě lesy a parky a ukáže památné stromy od Ďáblic až po Troju. Cíl je potom u botanické zahrady v Troji.
1: Tak to je hezká procházka, v těch místech je to opravdu nádherné, takže ještě jednou pojďme, protože v tomto týdnu máme pochody dva, tak jak to bude vypadat v úterý?
2: V úterý pochod památné stromy 19. května, start mezi 4. a 6. na konečné tramvaje, sídliště Ďáblice.
1: Petře, děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Od bicyklu se přesuneme k vlakům a autům. Nejprve koukáme na to, jak se daří vlakům a vidím, že trošku problém mají na trati 310 Olomouc hlavní nádraží směr Rýmařov. V úseku Bruntál Krnov se porouchalo vozidlo a je zavedena náhradní autobusová doprava. Pokud jdete po dálnici D11, pozor na 8,5 km ve směru na Prahu, je tam havárie a sice dodávka s osobním autem a možná dokonce ještě jedna dodávka k tomu. Je to trošku nepřehledné, ale rozhodně je tam bouračka, takže na 8,5 km ve směru na Prahu D11 se zdržíte. Na D35 na 246. km ve směru na Olomouc je hlášen předmět na vozovce. Projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma? Všechny krásy posázaví.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem posluchačům Country Rádia a zejména všem tulákům i tulačkám. Dnes zamíříme do Olomouckého kraje na rozhlednu Zlatý Chlum. Tato rozhledna stojí na stejnojmenném vrchu s nadmořskou výškou 875 metrů. Kamenná stavba měří 26 metrů a sahá tak do výšky 901 metrů nad mořem. Na vrchol vyhlídkové plošiny se turisté dostanou po 145 schodech. 110 jich je dřevěných a ty zbylé jsou ocelové. Ty vedou na vyhlídkovou plošinu z okny. Na úplný vrchol vede dalších 22 schodů. Z rozhledny se otevírá nádherný výhled na blízké město Jeseník, Otmuchovské jezero v Oderské nížině v Polsku a Hrubé

jeseníky s dominantními vrcholy Praděd a Šerák. Některým výletníkům se za dobré viditelnosti poštěstí spatřit i Králický sněžník a Rychlebské hory. Rozhledna stojí na vrchu Zlatý Chlum již od 19. století. O stavbu usiloval turistický spolek z frývaldovské pobočky. Stavba rozhledny byla započata v srpnu 1898. Mezi jejími zakladateli byl například i zeť slavného léčitele Vincence Priznice. Stavba byla ukončena v září 1899. Za necelé 3 roky od zpřístupnění rozhledny byl zahájen i provoz turistické chaty, což vylepšilo podmínky návštěvy atrakce i v zimním čase. Ve válečném a poválečném období rozhledna i chata utrpěly šrámy na svém vzhledu. Své obnovy se dočkali po roce 1976, kdy přešly do správy města. O několik let později došlo také na rekonstrukci chaty. Zásadní rekonstrukce pak proběhla v letech 2011 až 2012 za přispění peněz z fondu EU. Rozhledna Zlatý Chlum je otevřena od května do září za příznivého počasí každý den. V zimním období je zpřístupněna pouze o víkendech. Chata s příjemným i venkovním posezením a dobrým občerstvením je v provozu po celý rok a tamní lesní stezky jistě potěší milovníky klidných procházek. Další podrobnosti o rozhledně Zlatý Chlum u Jeseníku najdete například na webu zlatychlum.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

mám pro něj prostě hroznou slabost, já vím. A tak ho žertem po vojensku zdravím, když někdy cestu stejným směrem mám. On bude rečník asi jako já, snad je starší, i když se to nezdá. A na prsou mu svítí bílá hvězda, svůj životopis vypoví ti rád. Si listek, co umí naslouchat, s ním sloužili vesničtí hoši z farmy, tak jako mnoho jiných.

harmonik z nás invazního člunu, kde hodinou je každá vteřina, no znáš ho skrze byla modlina. Měl cestou štěstí, že snad čmuchal miny,

karmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry. Hav, hav, hav, a ty už taky vstávej z boudy děravý. Jdeme pod spav, tak plav, vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od Waterloo, oho, když psisko zavzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámaly nohy z únavy, ani když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě na neochvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě v zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

0: Posloucháte Úterý v tandemu, takže se více hraje, než mluví, nebo alespoň by to tak mělo být, ale některé informace si nemůžeme odpustit, takže než dostane prostor Tomáš Adamec, předpověď počasí a pozvánky za kulturou, tak také pozvánka od mých ranních kolegů na zítřejší vysílání.
1: Přátelé, pěkné úterý, ahoj i tobě, Milane. Zítra si nás hnedka od 6 nalaďte, ať vám neunikne informace o tom, kde se v Česku frčí autem 150 a kde se pojede autem takovou závratnou rychlostí až do konce roku. A možná i déle. To budete koukat. Těšíme se na vás, na zpívání, na soutěžení, v němž si hádáme známou osobnost a taky na ranní otazník. Jednu otázku jenom pro vás. Prima den a zítra ráno se těší Kačka s Láďou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
7: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Nestrácejte naději.
2: Ale dobrý.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Do svých country diářů si napište datum čtvrtek 21. května 19 hodin a 30 minut. Karlovy Vary, klub Paderewski. Tady vystoupí totiž Miroslav Paleček se svojí poctou písničce. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny a zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Country Radio.

poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodník tratí.

Vítek Tučný a Marty Robbins nám zahájili poslední dopolední hodinku, máme za sebou kulturní tipy, ale k pozvánkám na nejrůznější akce se ještě vrátíme, ať už v kulturních tipech třeba ve 14 hodin, anebo v kukátku Country Rádio už v této hodině, kdy nás čeká akce, která voní Mexikem, a to doslova do písmene, tanec, jídlo, muzika, to všechno vás čeká, pokud vyrazíte 21. na Barču. Poslechněte si více v kukátku Country Rádia. Jinak pokračujeme v našich tandemech, dvě písně od jednoho interpreta zajistí v těchto okamžicích třeba Marie, Johnny Cash, anebo Pacific. Hezký poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Čeští příznivci fotbalu už pomalu, ale jistě nacvičují mexickou vlnu, ale o Mexiku můžeme mluvit úplně i z jiného hlediska, protože Mexiko se objeví také na barče a více nám k tomu poví Jan Pumpr, kterého mám na telefonu. Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo Pumpr.
1: Tak povídejte, proč barča, proč Mexiko?
2: Já bych začal asi tím, že barča je mekou country tanců. Posluchači country rádia a country tance znají, přišli s tím určitě do kontaktu, nebo o tom aspoň slyšeli. My jsme vzešli vlastně z aktivity Jasana Bonuše, který country tance v Československu tehdy ještě propagoval a byl takovým otcem country tanců. No a společně s manželkou Vítkou Bonušovou to tady propagovali i za pomoci tanečních skupin. Já jsem byl, nebo jsem do dneška členem taneční skupiny Dvorana. A přes ty country tance my jsme tehdy někdy v roce 90 něco jsme potkali první mexický soubor, který tady tančil. Aha. A tak nás to nadchlo, že jsme řekli ano, to chceme taky tančit a tak se to prostě začalo. Od té doby těch 20 let se mexickým tancům věnujeme.
1: No, tak to je paráda. Mexická kultura, ať už je to jídlo, nebo tance, nebo kytary a tak, to je prostě to, co nás baví. Takže asi nás pozvěte na konkrétní akci Fiesta Mexicana. Takže co si pod tím představit, na co se můžeme těšit?
2: Měl jste tu barču, tak my tu barču máme rádi, je to pro nás vlastně domácí scéna, nejenom kvůli country tanečím, které tam probíhají, ale i vlastně vždycky, když byla nějaká premiéra s naším tanečním souborem, tak vždycky byla na barče, takže tam to máme rádi. No a Mexická fiesta, to je program, který je dost unikátní v tom, že se opravdu snažíme udělat fiestu a nikoli tedy divadelní představení. Posluchačům bych to přiblížil jako takový mexický country bál. Máme skvělou kapelu, která hraje pod vedením Alejandra Tameze, Mexičanem, který patří mezi ty slavné mariači, jak známe, ano. Tak tento povede po stránce hudební. Já mám na starosti taneční soubor, který bude předvádět ukázky z různých mexických regionů. Jitka Bonušová bude vyučovat diváky, kteří přijdou ty jednoduché mexické tance. Aha. Máme tam La Sadlita, což je skvělá mexická restaurace, ta nám tam přijede udělat dobroty, takže diváci budou mít možnost ochutnat a já bych řekl i ovonět, protože ta mexická kuchyně je skvělá. K tomu bude piňáta pro děti i pro dospělé tedy a ještě pro ty dospělé taky pořádáme takové mexické soutěže, takže muži třeba si vyzkouší sekání mačetou, ženy zase budou trénovat, jak se chodí se skleničkou na hlavě. No, takže snažíme se udělat jako opravdu pestrý program, kde není čas na oddech, ale věřím, že to v každém zanechá hezkou vzpomínku. No.
1: Určitě, to zní opravdu parádně a tahle ta mexická nálada už v tuto chvíli mě úplně zasáhla, tak a abychom to dotáhli do konce, tak řekněte, barča víme, co víme, ale kdy a od kolika hodin?
2: Je to 21. května, čtvrtek. Budeme začínat v 19 hodin. Program trvá 3 hodiny, takže v 10 hodin budeme končit. Pochopitelně, jaký noční klid musíme dodržovat, jasně. I když Mexičani by pochopitelně tančili radši do rána. Takže 21. května na barče. Lístky jsou k dispozici přímo v kulturním domě nebo na jejich webu bude informace.
1: Děkujeme, Honzo, za pozvánku a já závěrem ještě řeknu, vlastně já tady vidím před sebou pár hesel, které jsou úplně jasná pro všechny zájemce. Hudba pronikne až do srdce, tančí se bez ostychu, jídle je dostatek a pití teče proudem a diváci nejsou jen diváci, ale součást dění. To je paráda, tak máme se na co těšit. Děkujeme za pozvánku, mějte se moc hezky, ať se to vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji za zájem, naslyšenou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích si pojďme dát nejprve pár polodenních výluk. Čiškovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně, Třeboň, České Velenice a Polička Svitavy. To jsou některé polodenní výluky, k těm ostatním se dostaneme později. Pojďme se podívat i na dálnice a mám tady zprávu třeba z D5, že pomalu, ale jistě houstne provoz na příjezdu do Prahy. Zatím to není nějak tragické, ale počítejte s možným zdržením. Stejně tak na D1 počítejte s hustým provozem v okolí Brna na příjezdu i na výjezdu z Prahy. Ale také se připravte na problémy na 140. a 5. kilometru ve směru na Prahu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Rádio.

rámci tandemu zazněly také dvě rivolovky. Mickey Rivola zaspíval Bednu od whisky a předpověď počasí a mě naskočila ta atmosféra, kdy jsme na parníku Country Rádia pluli s kapelou Sichravo, která hrála právě rivolovky a byla tam nádherná atmosféra. Bedna od whisky doslova rozburácela publikum, které zpívalo s kapelou a já se těším, že si tuhletu atmosféru ještě zopakujeme s kapelou Sichravo, ale nejen s ní. Jsou tam i další skvělí hosté, přidejte se k nám, na našich stránkách můžete hledat nějaké volné termíny. V květnu už nenajdete, Vojta Nedvěd, Honza Vančura s Davidem Fiedlerem i Mirek Paleček už jsou vyprodáni, ale třeba v červnu, kde už je také dost vyprodáno, tak ještě seženete lístky na Pavlínu Jíšovou a Bohadlo Trio, nebo na Honzu a Jindřišku Brožovi, a nebo třeba na Jindru Kejaka. Pak už můžete zase kupovat na červenec Míša a Bert Leichtovi, tam ještě také nějaké místečko zbývá, a Mirek Paleček, jinak už je tam zase vyprodáno, no a tak dál a tak dál. Najdete tam plavby v podstatě až do listopadu, takže si vybírejte a přidejte se k nám. Teď si poslechneme trochu Ameriky, Mary Chapin Carpenter před námi v tandemu Country Rádia.

tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: To je z dnešního dopoledne úplně všechno. Před námi jsou polední zprávy a taky předpověď počasí a pak začíná polední menu. Dnes to tedy nebude opět, jak to vždycky s oblibou říkám, úplně stoprocentně tak, jak slibujeme. A sice nebude to hodinka výhradně české muziky, protože nás čeká také jeden originál v úvodu hodiny, ale pak se přesuneme k písničkám, které znáte právě z našich pódií, tedy budeme hrát česky. K tomu ovšem zařadíme také soutěž, kde takové ty dvojice písní přerušíme a dáme si trojici písní, která opět ukryje nějaké tajemství. Ale to už předbíhám, to si řekneme po celé. Teď pojďme na předpověď počasí. Krásný den.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol, ale také na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Navíc březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů. V Česku aktuálně kvete 311 000 hektarů polí osetých řepkou. To je jen o něco méně než rozloha celého Karlovarského kraje. Výrazná a možná i trochu kontroverzní plodina kvete 3 až 5 týdnů. Kromě zápachu dělá problémy i alergikům. Novinky ze zlínské dopravy má Luděk Savana Urbánek.
2: Řidiči i chodci musí počítat s omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu tak, aby byla plynulejší. Začalo se pracovat na třídě Tomáše Bati, teď dochází na křižovatku u Cigánovského mostu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Koupaliště se pomalu, ale jistě připravují na sezonu.
2: Na konci měsíce odstartuje letošní sezona na některých brněnských koupalištích. Přípravy vrcholí například na Riviéře i v Zábrdovicích. Tam už proběhl i nábor a také školení plavčíků. Základní schopnosti letos muselo prokázat 72 kandidátů. Ti musí prokázat i znalost první pomoci. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí zápas ve skupině. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Po blamáži se Slovinci si Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po třech zápasech mají 7 bodů. Další utkání čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kapi.

Krásné poledne vám všem, milí posluchači. Fešáci s Milošem Slezákem zahájili tuhletu hodinku, dali jsme si k tomu i předlohu nebo originál, jestli chcete, no a teď nás čekají tři písně, které skrývají nějaké to tajemství. Hoptropáci, Michal Tučný a Rekonvalescence budou zpívat, vy poslouchejte, zejména texty tedy poslouchejte a snad tam najdete něco, co vám dohromady naskočí jako spojnice těchto třech písní. Pokud se vám podaří pak dovolat na číslo 210 323 333, jako prvnímu se správnou odpovědí i dnes na vás čeká drobná cena od Country Rádia. Hodně štěstí!

zázrak by se možná stal v noci krátký. A všechny chvíle ztracený i lásky časem zlacený.

0: nad hlavou. Zase mě zvíkovec láká, pak rána schůzí.
1: Tak tři písně, které úplně nezapadají do formátu, tedy Úterý v tandemu, ale na to, za to naprosto stoprocentně zapadají do formátu Poledního menu. Tři písně, které ukrývají nějaké tajemství, tři písně, které vám přinesou zase drobnou cenu od Country Rádia. I dnes můžete počítat s tričkem Country Rádia, které má logo, a právě v tomto triku můžete pak vyrazit třeba na fontány nebo kamkoliv jinam, kde budeme s Country Rádiem, a bude jasně vidět, že patříte k nám. Teď nám zbývá jenom taková maličkost, a sice dovolat se na číslo 210 323 333 a říct si, cože je společným tématem písní, které zpívali Hoptrpáci, Michal Tučný a Rekonvalescence. Nemělo by to být nic těžkého. Já vám už přeji v tuto chvíli dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo?
2: Ano, dobrý den, Iveta.
1: Dobrý den, Iveto, zdravím vás. Tak co jste objevila ve třech písních, které zazněly?
2: No, já bych to typla na řeky. No,
1: jasně, já souhlasím.
2: To Lužnice, Otava, a to třetí si nějak nevybavuju, ale...
1: No, nejen Lužnice, byla tam Vltava, Otava a na konci byla Javornice. Ale to je, není důležité, jaké řeky, české řeky, takhle, to je důležité, že jste řekla.
2: Ano.
1: A za to vám mohu zatleskat, to je ta správná odpověď a znamená to, že dostanete od nás další tričko Country Rádia. Tak vás poprosím, vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu.
2: Dobře,
1: více.
2: Děkuji.
1: Jo, není vůbec zač. A my pokračujeme dál, přátelé, Polední menu. Já nechci moc mluvit, protože těch písniček je před námi hodně a hlavně hrajeme dvě písně od jednoho interpreta. Takže Rangers Epidemie, Petra Černocká, Jiří Grossman a možná dokonce i Schovanky. Uvidíme, jak budeme stíhat. Hezký poslech, dobrou chuť.

20 bez jedný a dost. Já jsem nevinej, křičí mu do očí. 18 minut a dost. Pak jsem volal na strážce, pusměve. Mám jen 17 minut a dost. On řekl, případ se ukončil, zkus to za týden. Máš jen 16 minut a dost.

0: A dost.
1: Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.
1: Jedou asi

Můj malý chlapec přišel dneska před večeří do kuchyně a podal mi kus papíru, na který něco napsal. Tak jsem si utřela ruce do zástěry a začala číst.

Vynášení odpadků 4,50. Za pochvalu ve škole 30 korun. Vyvenčil psa 3,20. Celkem 105,50. Tak jsem tam stála, koukala na něj a hlavou se mi honilo snad 1000 myšlenek. A pak jsem obrátila papír za tušku a začala psát.

Když dočetl, tak papír zmačkal a schoval do kapsy. Sklopil hlavu, tak jak to dělá vždycky, když má slzy na krajíčku, a řekl:

v malé vesničce blízko hranic Mexika. Žil hoch, kdy datum nic neříká. A přestože žil dost uboze, nikdy nežebral. Hoch jménem Jose. Se sluncem vstával a v půlnoci šel spát. Ve dne stál na poli a věděl, co je hlad. A matka, o které slyšel pouze vyprávět, někdy i z proze, dala mu jen sílu, aby rostl v muže.

nejlepší toreador. A když v zářivou neděli první pík padl mu k noze, rozlétli se zvířat.

tragická zpráva. A když z domova k aréně odjížděl na voze, slyšel jen hlas přátel: Bůh ti žehnej, Jose. A léta plynula, až Jose řekl: Nebudu se bít už dál. Vždycky jsem se té neděle bál. Nechci peníze za krev, nechci už stát ve vítězné póze. Brzy zapomenete na toreadora Jose.

a ráno jsme ho našli ležet na trávníku. Bez tlukotu srdce, beze slova vzliků, jen tichý šepot nesl se k obloze. Buď vítám doma, malý chlapče, Jose.

0: Je tady čas, kdy vás pozvu na večerní speciál Country Rádia. Dnes je úterý, takže jasné, že jsou trampské tantamy. Já jsem požádal Kubu Jirouška, aby mi dal vědět, o čem to bude, a on mi napsal, cituji přímo, tantamy budou tentokrát znít přímo z kaňonu Zlatý řeky, to je trampské označení pro Sázavu. S jedním z nejznámějších českých vědců Václavem Cílkem si budeme povídat o krásách Posázaví, jak těch přírodních, tak kulturních, ať už jde o Posázavskou stezku, Posázavský Pacifik či trampské osady, které zde v minulém století vznikly. Budeme si povídat i o současném ohrožení této výjimečné lokality. Tak pokud vás tematika zajímá, nezapomeňte trampské tantamy dnes v 19 hodin.
1: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: To bylo tedy polední menu, teď je u konce, před námi je předpověď počasí, další zprávy Country Rádia s Tomášem Adamcem, po 13. hodině Pavel Bobek a John Denver, známá a krásná melodie, no a já vám ještě přeji dobrou chuť k obědu, pokud stále sedíte u prostřeného stolu. Jinak všem příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo. Od západu bude přibývat deště, odpoledne přeháněk a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V jaderné elektrárně Dukovany mají radost z dalšího úspěchu. Sokolímu páru, který hnízdí na jednom z ventilačních komínů elektrárny, se v letošním roce podařilo úspěšně vyvést 4 zdravá mláďata sokola stěhovavého, tedy kriticky ohroženého druhu dravce. Za celou dobu projektu ochrany tohoto druhu se narodilo už 18 takzvaných dukovanských mláďat. Senior taxi v Novém Strašecí kvůli cenám pohonných hmot poprvé za 6 let zdražilo. Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun. Do Rakovníka nebo do Kladna o 30 korun, do Prahy o 50 korun. Část za seniory platí město. Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty. V současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun. Klatovy jako druhé největší město Plzeňského kraje zavede od 1. července hromadnou dopravu zdarma. Město navíc plánuje podle místostarosty Pavla Stroleného vybudovat parkoviště pro dojíždějící na okraji města.
2: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbenovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
1: Sezona koupaliště je na spadnutí, chybí už jen hezké počasí.
3: Na konci května odstartuje letošní sezóna na některých brněnských koupalištích. Přípravy vrcholí, například na Riviéře i v Zábrdovicích už proběhl i nábor a také školení plavčíků. Základní schopnosti letos muselo prokázat 72 kandidátů. V loňském roce na Riviéře evidovali 202 a v Zábrdovicích 60 úrazů. Nejčastěji šlo o odřeniny nebo bodnutí hmyzem. Honza Navrátil, Brno.
1: Sport. Nakonec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. 35-letý reprezentační záložník Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. A už podruhé v aktuální sezóně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se totiž opět stal dočasným trenérem. V klubu totiž minulý týden po necelém půl roce skončil trenér Jan Podolák. Končí i zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Rádio.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí. Country Radio. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can.

Posloucháte Country Radio, jsme po 13. hodině, s vámi je Milan Schmidt, jak jsem sliboval, Pavel Bobek a John Denver zaspívali svoje písničky, teď už nás čekají dvě písně od jednoho interpreta, ovšem pozor, bude tu opět výborná společnost, ale než vám prozradím, kdo bude zpívat, tak pro vás mám také pozvánku na kukátko Country Radia, ve kterém se dovíte takovou zajímavost ze Zlínska. Z té muziky potom Petr Spálený, Chris Christopherson a nebo třeba Brontosauri. Příjemný poslech a krásný den vám přeji.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Já volám po nějaké době do Zlína, konkrétně do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a na telefonu mám paní Sylvii Lečíkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Lečíková, já jsem si přečetl, že jste vlastně v květnu přišli s takovou novinkou pro svoje návštěvníky, tak řekněte, o co konkrétně jde.
2: My jsme od května konečně zavedli online předprodej vstupenek na dvě naše asi nejžádanější nabídky. Jedna je komentovaná prohlídka 21. budovy alias Baťova mrakodrapu,
1: ano.
2: A druhá je komentovaná prohlídka hradu Malénovice.
1: Vy jste začali vlastně s touhletou online rezervací nebo online předprodejem vstupenek někdy na začátku května, tak jak to probíhá? Osvědčilo se to? Byl to dobrý nápad?
2: Zatím to vypadá, že na to návštěvníci slyší, protože je vidět, že se objednává těch nabízených časů a budem doufat, že se to počase zajede natolik, že to bude úplně běžné a nikoho to nebude vyvádět z míry, což se dneska ještě, přiznejme si teda, občas stane.
1: Ano, je to tak, jak říkáte. Na druhou stranu musím říct, že někdy člověk dostane náladu prostě vyrazit někam ze dne na den, z hodiny na hodinu a na online rezervaci není čas. Je to tak, chápu to dobře, i když přijdeme bez rezervované vstupenky, takže je možnost si prohlédnout zrovna tyhle ty dva okruhy?
2: Ta možnost zůstává, pokud ten online okruh není vyprodaný.
1: Jasně.
2: Tak vždycky zůstávají ta volná místa v nabídce a doprodávají se přímo na kase. A kromě toho pochopitelně na hradu Malénovice máme i možnost nekomentovaných prohlídek, kdy tam máme úplně zbrusunové expozice, kam může jít návštěvník bez průvodce. Takže kdyby jo, už se nezadařilo, tak nabídka tady je. A ve Zlíně zase, pokud by byl vyprodaný mrakodrap, zase je tu expozice Princip Baťa, kam se lze uchýlit i bez předchozích rezervací.
1: V žádném případě tedy nepojedeme k vám zbytečně. Já vám moc děkuji za informace. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou a krásný den všem posluchačům i vám.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace, slíbil jsem pohled na další polodenní výluky, takže například Polička Svitavy, Friedland nad Ostravicí Ostravice anebo Olomouc Šternberg. To jsou další úseky, kde budete dnes přesedat na autobusy. Pokud jedete po dálnici D48, dávejte pozor, na 7,5 km ve směru na Frýdek-Místek je nehoda v úseku práce na silnici, takže počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

Jestli patříte k příznivcům Country Rádia a pravidelným posluchačům, tak pro vás mám pozvánku na páteční dopoledne, protože v pátek 22. v 11 hodin čekám u kávy velmi, ale opravdu velmi milou návštěvu a velmi slavnou návštěvu. Přijde totiž Věra Martinová a Tomáš Klus. Proč oni dva dohromady, to se dovíte právě v tom povídání, ale asi už vám napoví i to, že jejich písnička Magnetické bouře právě teď se objevila ve vysílání Country Rádia a v pravidelném playlistu a i o tom bude řeč. Tak pokud máte rádi hlas první dámy Country Music Věry Martinové a pokud máte rádi písničky Tomáš Kluse, nezapomeňte poslouchat v pátek v 11 hodin dopolední kávu.

0: Venku se dělá opravdu hezké počasí. Máte chuť vyrazit třeba někam ven na živou muziku? Uvidíme, co nám nabídne Tomáš Adamec po 14. hodině v Kulturních typech. Třeba tam bude něco, co vás zaujme. Do té doby ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo. Od západu bude přibývat deště, odpoledne přeháněk a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
7: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
8: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
7: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Do svých country diářů si napište datum čtvrtek 21. května, 19 hodin a 30 minut. Karlovy Vary, klub Paderewski. Tady vystoupí totiž Miroslav Paleček se svojí poctou písničce. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny a zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Malebné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na galakoncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod Paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu trampských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
2: Do dálky volá smluvený kód. Mám tady houseboat, obytelná je.

0: Dostali jsme se za 14. hodinu s Mirkem Hoffmanem a Johnny Hortnem. Já vám přeji příjemný poslech v Kukátku Country Rády a pro vás mám pozvánku na moc pěknou tradiční akci, která má navíc jubileum, takže se nechte pozvat a poslechněte si. Nebude chybět ani tulácká stezka v této hodině. Z muziky potom Věra Martinová, tady jenom podotýkám, že Věru Martinovou můžete slyšet živě ve vysílání Country Rádia už tento pátek od 11. hodiny, kdy společně s Tomášem Klusem přijde na dopolední kávu. Ale bude zpívat také Dwight Yoakam v této hodině, anebo třeba Vaby Rivola. Hezký poslech.
1: Včera jsem se vracel

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, řekl bych už tradiční, protože na telefonu je místopředseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. Dobrý den, pane Chmelaři.
2: Dobrý den.
1: Tak já vám volám tak jako každý rok, protože vím, že se chystá akce, na kterou většinou zveme, jenomže letos je to nějaké slavnostnější. Tak povídejte, kam nás pozvete?
2: Tak já bych vás chtěl za celý spolek Cesta Česka pozvat vás i všechny posluchače Country Rádia na 10. jubilejní ročník Dne českého anděla, který se uskuteční tento víkend v sobotu 23. května pod Řípem ve Ctíněvsi. Mm-hmm. Den zahájíme v 10 hodin, řekneme si tam pár slov na úvod, pokřtíme nový kalendář na rok 2027 a poté může každý svým tempem vyrazit nahoru Říp a zase zpátky po vyznačené cestě. A po příchodu bude jako každý rok ve Ctíněvsi připraven program až do pozdního odpoledne.
1: Mm-hmm. Ten kalendář, o něm jsme hovořili vlastně, když jste sbírali fotografie, jak dopadl, a bude tedy k vidění a bude případně i k pořízení, ano?
2: Ano, dopadl podle nás moc pěkně, je krásný, stejně jako minulý rok, a je to už tedy třetí kalendář a bude na pouti k dostání, je potom možné také si ho objednat přes naše webové stránky a je to normálně nástěnný kalendář, který obsahuje výherní fotografie, které posílali poutníci vlastně z té cesty Říp Blaník nebo Blaník Říp, a odborná komise, ve které sedí grafici a designéři, odborníci, tak vlastně vybrali ty nejhezčí fotky.
1: Dobře, tak můžeme se těšit na to, že uvidíme nejen kalendář, ale zažijeme i zcela výjimečný krásný den. Pokud tedy je to jubilejní 10. ročník, tak předpokládám, že budeme očekávat hojnou účast, tak ještě jednou zopakujte pro případné zájemce, kdy, kam mohou přijít, aby se toho mohli zúčastnit.
2: Určitě. Ať přijdou všichni, ať vezmou své blízké děti, rodiče, kamarády, přijedou do Ctíněvsi teďka v sobotu 23. května a začneme v 10 hodin. Mm-hmm. Já možná ještě bych doplnil, že odpoledne tedy tam bude ten doprovodný program, kde budou různé řemeslné stánky, tvořivé dělničky i pro děti, i pro dospělí. Mm-hmm. Bude tam představení loutkového divadla, živá hudba, občerstvení, jako vždycky tam budou mít například místní myslivci stejky ze zvěřiny, nebo podřipské pivo z místního ctíněvského pivovaru, domácí zmrzlina a tak dále. Mm-hmm. Takže všichni se mají na co těšit a je to vždycky krásný pohodlný nový den, setkání s přáteli, setkání s novými lidmi, takže si to všichni užijou.
1: A z toho, co říkáte, jasné, je to naprosto pro celou rodinu, takže zváni jsou úplně všichni.
2: Přesně tak. A možná jenom nakonec bych ještě dodal, že parkování ve vsi je zajištěno, to tam máme zorganizováno, a kdyby někdo chtěl víc informací, taky najde na našich stránkách www.cestacheska.cz.
1: Moc děkuju, pane Chmelaři, mějte se krásně a určitě brzy naslyšenou a naviděnou.
2: Děkuju vám a také naslyšenou a naviděnou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Mezi 14. a 15. hodinou se ještě jednou vracím k polodenním výlukám. Počítejte s tím, že v úseku Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně, Třeboň, České Velenice, Polička, Svitavy, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Olomouc, Šternberg budete přesedat na autobusy, a to až do 16. hodiny. Koukám pro vás i na dálnice. Nevím úplně přesně, jaká je teď situace na D3, ale máme tady varování, že na 96. až 98. kilometru ve směru na České Budějovice je neprůjezdný levý jízdní pruh, leží tam popruh s ráčnou. Mělo by se to odstraňovat v tuto chvíli, ale pro jistotu zvolněte, takže jestli se blížíte někam k 96. kilometru dálnice D3 ve směru na České Budějovice, raději ostražitě zpomalte. Na D1 potom dávejte pozor, a sice mezi 8. a 5. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel. I tady se připravte na zdržení. Zrovna tak to platí také na Brněnsku, kde je také momentálně poměrně dost hustá doprava. I tady počítejte s možností zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma: všechny krásy posázaví.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem posluchačům Country Rádia a zejména všem tulákům i tulačkám. Dnes zamíříme do Olomouckého kraje na rozhlednu Zlatý chlum. Tato rozhledna stojí na stejnojmenném vrchu s nadmořskou výškou 875 metrů. Kamenná stavba měří 26 metrů a sahá tak do výšky 901 metrů nad mořem. Na vrchol vyhlídkové plošiny se turisté dostanou po 145 schodech, 110 jich je dřevěných a ty zbylé jsou ocelové. Ty vedou na vyhlídkovou plošinu z okny. Na úplný vrchol vede dalších 22 schodů. Z rozhledny se otevírá nádherný výhled na blízké město Jeseník, Otmuchovské jezero v Oderské nížině v Polsku a Hrubé Jeseníky s dominantními vrcholy Praděd a Šerák. Některým výletníkům se za dobré viditelnosti poštěstí spatřit i Králický sněžník a Rychlebské hory. Rozhledna stojí na vrchu Zlatý chlum již od 19. století. O stavbu usiloval turistický spolek z Frývaldovské pobočky. Stavba rozhledny byla započata v srpnu 1898. Mezi jejími zakladateli byl například i zeť slavného léčitele Vincence Priznice. Stavba byla

ukončena v září 1899. Za necelé 3 roky od zpřístupnění rozhledny byl zahájen i provoz turistické chaty, což vylepšilo podmínky návštěvy atrakce i v zimním čase. Ve válečném a poválečném období rozhledna i chata utrpěly šrámy na svém vzhledu. Své obnovy se dočkali po roce 1976, kdy přešli do správy města. O několik let později došlo také na rekonstrukci chaty. Zásadní rekonstrukce pak proběhla v letech 2011 až 2012 za přispění peněz z fondu EU. Rozhledna Zlatých Lům je otevřena od května do září za příznivého počasí každý den. V zimním období je zpřístupněna pouze o víkendech. Chata s příjemným i venkovním posezením a dobrým občerstvením je v provozu po celý rok a tamní lesní stezky jistě potěší milovníky klidných procházek. Další podrobnosti o rozhledně Zlatých Lům u Jeseníku najdete například na webu zlatychlum.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

úterý v tandemu. Tak tuhle jsme znali, že? A co táhle? Kanty Radio. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1.

točit prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říkám, dálnice to je stoka z městských stok.

Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou.

0: stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Za chviličku už bude 15 hodin, to znamená, že já se s vámi, přátelé, rozloučím. Po 15. se na vás těší Miloš Keller, který vás provede odpolední vysílání Country Rádia. V podvečer se můžete těšit i na Kubu Jirouška, který pro vás připravil další tramské tamtamy. No a než pustím ke slovu také Tomáše Adamce, aby vám řekl, jaké bude počasí a další zprávy Country Rádia, tak ještě pozvánka na zítřejší ráno. Mějte se moc hezky, já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne.
1: Přátelé, pěkné úterý, ahoj i tobě, Milane. Zítra si nás hnedka od 6 nalaďte, ať vám neunikne informace o tom, kde se v Česku frčí autem 150 a kde se pojede autem takovou závratnou rychlostí až do konce roku. A možná i déle. To budete koukat. Těšíme se na vás, na zpívání, na soutěžení, v němž si hádáme známou osobnost a taky na ranní otazník. Jednu otázku jenom pro vás. Prima den a zítra ráno se těší Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo. Od západu bude přibývat deště, odpoledne přeháněk a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Mezi Čechy přibývá případů panické ataky. Podle odborníků za to může hlavně napětí ve světě, rychlý životní styl a dlouhodobý stres. Jde o náhlý záchvat strachu a úzkosti, který přichází bez varování. Doprovázejí ho fyzické potíže a postihuje čím dál mladší ročníky. Tady už je potřeba se obrátit na odborníka. Klesá zájem rodičů a dětí o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor nedostaly. Příměstské tábory jsou naopak přeplněné. K vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: Luděk Savna Urbánek občas zavítá i na dětské hřiště. Jedno prý čekají změny k lepšímu.
3: Oblíbené dětské hřiště v parku na Obědním trhu v Brně čekají změny. Místo, které patří mezi vyhledávané cíle dětí a jejich rodičů, již dlouhodobě kapacitně nestačí. Současně už dosluhují i herní prvky. Městská část Brno-Střed, která má hřiště i park ve správě, se proto rozhodla uskutečnit kompletní revitalizaci. Přibude také pítko i vodní mlžítka. Luděk Savna Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá, a Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Dobré odpoledne, úterý v tandemu pokračuje dál, tentokrát pod taktovkou Miloše Kellera. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích, Valdemar Matuška, Olga Blechová a KPO, Den jde spát, písnička, kterou natočili v roce 1983 na LPčko Valdemar a česky textoval Ivo Fischer. No a podkladem byla skladba skupiny The Oak Ridge Boys, Take This Heart, to je z roku 1980 a je to její první verze. A teď už dvakrát Žalmana Spol nebo dvojice Brooks and Dunn, Kameloti. Nebude chybět kukátko s kulturní pozvánkou a první polovinu hodiny uzavře dopravní zpravodajství. Hezký poslech, pokud možno v tandemu.

0: Radkem Country Rádia.
1: Ondřej Fencel je na telefonickém spojení do studia Country Rádia. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia.
1: No a jako obvykle máš pro ně nějakou pozvánku hudební, tak jaká to bude a kam tentokrát?
2: Je to tak, tentokrát to bude Milevsko v jižních Čechách. Zahrajeme s Hromosvodem, ale s takovou menší partou, jenom v triu s houslema a s kytarou a klávesama. Takže je to takový netradiční, hrajeme takový komornější naše písničky, hrajeme takhle málo a je to v Milevsku v Galerii M ve čtvrtek 21. května od 7:30 večer. Je to takový krásný, příjemný prostor komorní, takže moc zveme.
1: Takže pozvánka pro naše posluchače z Milevska a okolí na čtvrtek na Hromosvod. Ještě jednou, v kolik začínáte?
2: Začínáme v 19:30, je to Ondřej Fencel Trio neboli Půl Hromosvod a je to v Milevsku v Galerii M ve čtvrtek.
1: Já ti děkuji za tyhle informace a přeji hodně návštěvníků. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky díky, těšíme se.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak, kde máme problémy na silnicích a na dálnicích? Na Pražském okruhu na D0 od D1, kde je sedmičce, u Písnice začíná kolona, je tam dopravní nehoda, kamiony postávají už od D1. D1 ve směru na Brno před Brnem, kamiony postávají od Domašova, osobní auta vjedou do kolony u Ostrovačic. D11 z Hradce Králové do Prahy u napojení 35 na 76. kilometru je omezení, kolona je od kilometru 80. A ještě 55 mezi Spytihněví a Babicemi. Byla tam dopravní nehoda, komunikace byla uzavřena, už se otevírá, jezdí se alespoň kyvadlově. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je parádka.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country.

Tak kdo nám na vlnách Country Rádia hraje a zpívá v tandemu? Tohle byl Pavel Bobek, Můj rodný dům a dlouhý šál. A teď na nás čeká Highway 101 se solistkou Paulette Carlson. Baby, I missing you, tak se jmenuje ta první písnička. Máme ji i v české verzi, natočili grošáci, pojď dál. No a potom Highway 101 a Paulette Carlson přidají ještě Honky Tonk Baby. No do téhleté hodinky se nám vejde ještě dvakrát Babi Daněk. Tak hezký poslech.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Tak to byla závěrečná instrumentálka v této hodině. Jimmy Day, Please Help Me, I'm Falling. Teď už na nás čeká Tomáš Adamec s informací o počasí a po 16. hodině také se zpravodajstvím. A pak ještě další hodinka úterka v tandemu. Zahájí opět jedna písnička ve dvou verzích. Budou ji zpívat Jiří Grossman a také Jim Reeves. A můžete přemýšlet, jaká to bude písnička. Po odeznění té dvojice se vám přihlásím a prozradím to, pokud byste to nepoznali. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo. Od západu bude přibývat deště, odpoledne přeháněk a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zatímco platy politiků se ve sněmovně probírají opakovaně a aktuálně se schyluje k dalšímu souboji o jejich výši, systém náhrad zákonodárců by měl pokračovat bez změn. Na náhradách se každoročně vydává o 1/3 více peněz než na platy. Jen loni byla suma na náhradách poslanců přes 412 milionů korun. Na platech bylo vyplaceno 304,5 milionu. Více než 40% nově vyrobených vozů v Česku tvoří ty elektrifikované, tedy elektroauta, hybridy nebo plug-in hybridy. Aktuálně se navíc českému automobilovému trhu daří. Zákazníci od ledna do dubna koupili skoro 83 tisíc aut a to je více než loni. Hala v pavilonu Šelem v Ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Brzy se plánují ještě další úpravy, například nové vchody a fasáda. Do budoucna zoologická zahrada chystá kompletní přestavbu, na kterou vzniká projekt. Tvrdí to ředitelka Ilona Pšenková.
2: Ta hala prošla významnou opravou a modernizací. Tento objekt jsme tedy, myslím, významně posunuli a povýšili, ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
1: Jak jsme na tom s vodou, to zjistil kolega Savana.
3: Významné vodní nádrže na Moravě a ve Slezsku mají podle ministerstva zemědělství většinou zásobní prostor naplněn zhruba na 80 až 99% a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Horší zůstává situace u půdního sucha, které Český hydrometeorologický ústav eviduje mimo jiné na jihu Moravy. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě zámořský hokej a jak se dařilo našim borcům. Český brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference, kde se střetnou s dosud suverénní Karolínou. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Když jde blizár,

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Masedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lel. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Late that night the storm was gone, and they found him there at dawn. He'd have made it, but he just couldn't leave old Dan. Yes, they found him there on the plains, his hands froze to the reins. He was just 100 yards from Mary Ann. He was just 100 yards from Mary Ann.
1: Tak ještě jednou a naposledy dobré odpoledne v Tandemu. Jedna písnička ve dvou verzích, Blizzard, stejný název obou verzích, v české verzi Jiří Grossman a v originále Jim Reeves. Tuhle nahrávku natočil v roce 1960, a je to opravdu první verze téhle písničky. Mimochodem autorem je Harlan Howard. Ale pojďme dál. Dvě písničky od Michala Tučného, také Johnny Okeše nebo Pavla Brimera zazní v první polovině hodiny. Nebude chybět doprava a dostane se i na kukátko s nějakou další zajímavou kulturní pozvánkou. I touto hodinu vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
2: Zdravím všechny příznivce koncertů v liberecké kavárně Kroskafé Pražská. Spolu s Underfolkem vás zvu na koncert Davida Kourka a Terezy Homolové a kapely Vedlejší příznaky, skrývající jména Martiny a Aleše Hrbkových z Přístavu a Petrů Havrdy a Novotného ze Žalmanova spolu. Na viděnou v pátek 22. května od 19 hodin se těší Petra Paleščáková.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A jsou to pravidelné dopravní informace na Country rádiu. D1 na dojezdu do Prahy jsou také kolony. Začínají už od Velkých Popovic a je to kvůli ucpanému výjezdu z D1 na Pražský okruh na D0. Hned za sjezdem je dopravní nehoda, další nehoda je potom o 4 km dále. Zejména kamiony postávají, levý pruh s osobními auty jede o něco rychleji. Kolony máme na jižní spojce od magistrály jak k Lanovému mostu, tak i k Barandovskému mostu. Dlouhé kolony jsou také na všech komunikacích vedoucích na Ohradu, tam je dopravní omezení. A regulují se vjezdy do tunelu Blanka ve směru do Troje kvůli pomalému výjezdu z tunelu a dlouhým kolonám v Povltavské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Dvakrát Neil Goffman, a kdo nám ještě zbývá v úterku v tandemu? Dvojice interpretů. Nejprve Faith Hill nabídne písničku Discus a potom skladbu Mississippi Girl z roku 2025, tedy novinka. No a potom ještě Tex-Mex s Vráťou Vyskočilem, klasika. Pár country muzikantů a jezde z dálky. No a úterý v tandemu bude pokračovat zase za týden.

0: Tak se nám ještě do tandemu vešel dvakrát Ivan Mládek a co bude dál? Po zpravodajství Tomáše Adamce po 17. hodině písničky na přání. 18 hodin čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany a také country pod kapotou Vítka Pěkného. V 19 hodin na nás čekají tramské tantamy Kuby Jirouška. Kuba Jiroušek si tentokrát bude povídat s Václavem Cílkem. Povídání natočil přímo v kaňonu Zlaté řeky, to je tramské označení pro Sázavu, a s jedním z nejznámějších českých vědců, tedy s Václavem Cílkem, si bude Kuba povídat o krásách Posázaví, jak o těch přírodních, tak kulturních, ať už jde o Posázavskou stezku, Posázavský pacifik či tramské osady, které zde v minulém století vznikly, a budou si povídat i o současném ohrožení této výjimečné lokality. Tak to bude s Václavem Cílkem Kuba Jiroušek po 19. hodině v tramských tantamech a v 20 hodin už kolega Vítek Pěkný opět v první hodince se svým blokem country je všechno, co se vám líbí. Tak doufám, že se vám líbí i Tomáš Adamec a že je dostatečně country. Tady je.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo. Od západu bude přibývat deště, odpoledne přeháněk a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

Ahoj kamarádi, tady je zde nál Vřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Začneme na téma finance. Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostlo meziročně o 14% na 4,22 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o 11%. V Česku se tento týden bude oteplovat konečně. Denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů Celsia. Občas zaprší. A ještě do světa. Čínská automobilka Dongfeng bude ve svém závodě ve městě Wuhan vyrábět několik modelů značky Peugeot a Jeep. Produkce má začít už během příštího roku. Teď se vrátíme zpátky domů. Program s poučením je připraven na sobotu v jaderné elektrárně Dukovany.
2: V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Program odstartuje krátkým seznámením s tím, jak se vyrábí elektřina a jakou cestu urazí, než doputuje do zásuvek v našich domácnostech. Děti pak vyrazí na tematickou stezku se soutěžní mapou, která je zavedena nejen do infocentra, ale i na další místa v areálu a jeho okolí. Jedním ze zastavení bude také parkoviště vybavené fotovoltaickým zastřešením. Nejmenším účastníkům mohou pomoci rodiče. Na konci programu čeká děti odměna. Akce je určena pro děti do 12 let v doprovodu rodičů. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Hokejové Pardubice hlásí po mistrovské sezóně druhou výraznou posilu. O koho jde, to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Před pár dny Dynamo potvrdilo příchod reprezentačního útočníka Davida Tomáška. Teď přichází do Pardubic další reprezentant, útočník Matěj Stránský. Mistr světa z roku 2024 podepsal s Pardubicemi víceletou smlouvu. Naposledy Stránský působil ve švýcarském Davosu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání Jabluňky od Františka Nedvěda pro kolektiv řezníků z Nýřan od jejich kolegy Honzy.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den. Hrajete, prosím vás, na přání?
1: No, dovolal jste se do písniček na přání, tak co to bude a pro koho?
2: Tak jsem moc hodný. Měl bych jakovou prosbu. Chtěl bych zahrát kapelníkovi Františkovi Valnohlýho z Ostružna, bohužel na obláček, Báječnou ženskou, tady Pepa Stubnova.
1: Dobře, Báječnou ženskou. Děkuju. Zahrajeme za chvíličku, mějte se, skvěle.
2: Děkuju.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte k dnešním narozeninám naší kamarádce Marušce písničku Kdo tě má rád od Lucky Ondráčkové. Jen to dobré do dalších let přejou a na zdraví připíjejí rajdlíci.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pro dávnou spolupracovnici Markétku exoticky přestupného data narození 29. února už za to, že se po dlouhé době netušeně ozvala neznámým neuloženým číslem cokoliv zahraničního, píše Roman.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, dneska to bude veličenstvo Kat.
0: Dobře, dáme veličenstvo Kat, předpokládám pro maminku na odpoledne.
1: Pro maminku na raní.
0: Na raní, ještě. Dobře, měj se hezky.
1: Ahoj. Díky, ahoj.

do smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kam.

0: Koníčky na přání na Country Rádiu.
1: Vážený sousede, kamaráde, všechno nejlepší k 77. narozeninám. Brzo půjdeš pro novou občanku, tak ať mi máš napsáno alespoň o 10 roků míň. Ať tě záda, kolena a kyčle bolí míň, než mě po práci na chatě. Ať ti Country Rádio celý večer a celý den hraje. A večer si můžeme spolu pivo dát. Hlavně zdraví a dobrou náladu ti přeje soused Dalibor a Jaruška a posílají píseň Spověď důchodce. Ta mu určitě udělá radost a mě také dodává náš posluchač.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: děložere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Kingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Velmi problematický je sjezd D1 na D0, a to z obou stran, jak od Prahy, tak od Brna. Jsou v blízkosti D0 zhruba 4-kilometrové kolony v obou směrech. Je to kvůli nehodám na začátku D0 ve směru k letišti, tedy k D7. Počítejte s tím, že kamiony se zastavují ve směru od Brna. Ve směru od Prahy je průjezd o něco lepší. Zdržuje se tím tedy i cesta po D1 z Prahy. A ještě je hlášena nehoda ze silnice číslo 16 u Slaného, konkrétně u obce Tuřany. Kolony jsou z obou stran zhruba na 15 minut. Zpomaluje se i provoz na 7 na křižovatce s 16. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
6: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
5: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
6: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
5: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
6: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
7: Sedím tady pod jedlím a vzpomínám.
6: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
7: Vzpomínám na osadu utříklá.
6: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
4: Trampské tamtamy na Country rádiu.
8: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma? Všechny krásy posázaví.
4: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Písničky na přání na Country rádiu.
2: A jsme v druhé polovině této hodinky písniček na přání. Dnes má svátek Ivo Sám, žádného osobně neznám, ale mám rád songy zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Zahrajte jemu i všem ostatním nositelům tohoto jména a také všem, co mají narozeniny, nějakou písničku právě od Ivo Jahelky, píše stálý posluchač Mirek.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, sadil se s kuchařem.

vzácně líp. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

0: rodiním z Hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamrů. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Modřiny boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud můrčil 8 000 na náhradu škody.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A dejme si teď dvojici SMS A dejme si teď dvojici SMSek. Prosím o zahrání písni.

Zatímco ty spíš, pro moje štěstí Petra, pro potěšení na chatě za pracovní den, píše jeho Dáška. Zahrajte prosím pro mého manžela Honzu k jeho dnešním narozeninám skladbu Velká cesta. Moc děkuje a za celou rodinu přeje Monika.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Country Radio.

Country Radio zdraví Jirka, moc bych vás poprosil zahrát Johna Denvera Take Me Home Country Roads pro nás všechny, co dneska opékáme, také pro naše hokejisty, kteří včera porazili Švédy, píše Jirka. No tak zejména ten včerejší výkon si písničku opravdu zaslouží. No a tahle písnička bude také od Katky pro Romanka Tkáče z Rumanovej, protože požadované interprety, které nám Katka napsala, tak ty prostě nemáme, to je jiné rádio.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo. Od západu bude přibývat deště, odpoledne přeháněk a výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Stát loni vybral na správních poplatcích 3,1 miliardy korun. Bylo to o pětinu víc, než plánoval. Meziročně na nich získal o třetinu víc. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka se do Jablonného v Podještědí vrátí možná už na konci května. Je nutné provést ještě dočišťovací a restaurátorské práce. Při krádeži se navíc 5 kůstek z lebky uvolnilo a zůstalo v relikviáři. I ty se pokusí restaurátoři vrátit tam, kam patří. Více než 200 lůžek v domovech pro seniory by měly přibýt ve středních Čechách. Středočeský kraj plánuje výstavbu nových sociálních zařízení společně s městy Říčany a Kralupy nad Vltavou. Klienti si ale budou muset na nové bydlení ještě nějakou dobu počkat. Se stavbou se počítá až po roce 2030. Více než polovina malých a středních firem a podnikatelů, konkrétně 52%, očekává od znovu zavedení elektronické evidence tržeb více byrokracie. Tak alespoň dopadl průzkum. Uzeniny plné jehel, které mají nejspíš sloužit jako návnada pro zvířata, někdo rozhazuje v okolí Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Při venčení psů proto pozor. Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele jedné pražské společnosti z podvodu. Z lidí po celé republice vylákal 18 milionů korun a sliboval jim, že jim peníze výhodně investuje. Tento záměr mu ale nevyšel, navíc část peněz použil pro svoji potřebu. To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek nevám přeje a zítra se opět naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem posluchačům Country Rádia a zejména všem tulákům i tulačkám. Dnes zamíříme do Olomouckého kraje na rozhlednu Zlatý Chlum. Tato rozhledna stojí na stejnojmenném vrchu s nadmořskou výškou 875 metrů. Kamenná stavba měří 26 metrů a sahá tak do výšky 901 metrů nad mořem. Na vrchol vyhlídkové plošiny se turisté dostanou po 145 schodech. 110 jich je dřevěných a ty zbylé jsou ocelové. Ty vedou na vyhlídkovou plošinu z okny. Na úplný vrchol vede dalších 22 schodů. Z rozhledny se otevírá nádherný výhled na blízké město Jeseník, Otmuchovské jezero v Oderské nížině v Polsku a Hrubé Jeseníky s dominantními vrcholy Praděd a Šerák. Některým výletníkům se za dobré viditelnosti poštěstí spatřit i Králický sněžník a Rychlebské hory. Rozhledna stojí na vrchu Zlatý Chlum již od 19. století. O stavbu usiloval turistický spolek z Frývaldovské pobočky. Stavba rozhledny byla započata v srpnu 1898. Mezi jejími zakladateli byl například i zeť slavného léčitele Vincence Priznice. Stavba byla ukončena v září 1899. Za necelé 3 roky od zpřístupnění rozhledny byl zahájen i provoz turistické chaty, což vylepšilo podmínky návštěvy atrakce i v zimním čase. Ve válečném a poválečném období rozhledna i chata utrpěly šrámy na svém vzhledu. Své obnovy se dočkali po roce 1976, kdy přešli do správy města. O několik let později došlo také na rekonstrukci chaty. Zásadní rekonstrukce pak proběhla v letech 2011 až 2012 za přispění peněz z fondu EU. Rozhledna Zlatý Chlum je otevřena od května do září za příznivého počasí každý den. V zimním období je zpřístupněna pouze o víkendech. Chata s příjemným i venkovním posezením a dobrým občerstvením je v provozu po celý rok a tamní lesní stezky jistě potěší milovníky klidných procházek. Další podrobnosti o rozhledně Zlatý Chlum u Jeseníku najdete například na webu zlatychlum.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Vyšetři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný úterní podvečer u čaj o 6. I dneska budeme vařit s pivem. No, normální chlapi vaří s pivem, že jo, protože u teplotně je horko. Ale dneska to bude opět recept a bude to kuře na černém pivu. Jedno kuře, sůl, pepř, sladká paprika, dvě cibule, jedna mrkev, dvě rajčátka, sladká paprika normální, myslím, jako kapie. Jeden bobkový list, trochu másla, tymián, drůbeží vývar, anebo to ošulíme a uvaříme se z kostky. To pivo černé, pochopitelně, a pozor, vylepšíme to 60 dekagramy drůbežích jater. Dvě lžíce zakysané smetany, aby se to zjemnilo, a to je všechno. Kuře rozporcujeme na čtvrtky, osolíme, opepříme, posypeme tou paprikou, cibuli, mrkev, rajčátka, papriku nakrájíme na drobno, máslo rozpustíme, čtvrtky opečeme, aby se nám zatáhly, přidáme zeleninu, tymián, bobkový list, vývar a pivo a necháme 25 minut dusit. Nakonec přidáme ta játra, to množství jater nechám na vás a dodusíme do měkká. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra je jich docela dost. Nýřany Stot, Hanušovice Jeseník, Kroměříž Zborovice, Veselí nad Lužnicí Třeboň, Skuteč Polička, Číškovice Libochovice, Radnice Chrást u Plzně, Friedland nad Ostravicí Ostravice, Johann Georgenstadt Nejdek a Olomouc Štemberg. Šťastnou cestu i přes polodenní výluky.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes přináším písničku již 21. týdne a je to naprostá super novinka. Věra Martinová a Tomáš Klus mají společný duet. Asi věc nečekaná, ale je to tak. Tomáš napsal tu písničku už k Věřiným loňským narozeninám, ale asi se potkal s panem prokrastinátorem a tak je to teď naopak. Písnička vychází teď, nebo vyšla, 15.5. a to znamená k narozeninám Tomáše. A naše karavana šla kolem a tak jsme měli takovou malou předpremiéru a tím pádem vám ji teď můžeme představit jako písničku 21. týdne. Prostě někdy do sebe tak věci zapadnou a kdo si počká, ten se dočká, znáte to. Písnička se jmenuje Magnetické bouře a zpívají tedy Věra Martinová a Tomáš Klus. Tak můžete psát, jestli se vám tahle písnička hodně líbí a to bude mít pak zase nějaký ten dosvuk. Třeba to bude ta, která vyhraje hlasování o nejhezčí písničku Karavany 93. A pište na mail Country Rádia, to znamená info@countryradio.cz. A teď už tedy písnička 21. týdne, Magnetické bouře, Věra Martinová a Tomáš Klus.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Policejní Kia má na střeše dron s umělou inteligencí. Informace je z webu novinky.cz. Speciálně upravená Kia PV5 pro policejní potřeby umí sledovat své okolí pomocí umělé inteligence. Má dron schopný přečíst registrační značky, ale i vyhledat člověka v oblasti zasažené katastrofou. Nekonečné snahy policejních sil zvyšovat plošný dohled nad všemi a vším se ukazují v novém prototypu policejního vozu značky Kia. Jeho základem je elektrická dodávka PV5. Moderní vybavení začíná kamerami sledujícími celé okolí vozu a vyhodnocujícími, co vidí pomocí umělé inteligence. Posádka uvnitř může třeba zadat, že chce vyhledávat lidi v červeném oblečení. Tento systém v reálném čase analyzuje obraz a je schopen identifikovat osoby dle zadaných detailů. Dále také rozpoznat přítomnost zbraní nebo upozornit

0: na zraněné ležící na zemi. Umělá inteligence kromě toho například monitoruje i hustotu davu v okolí. Klíčovým prvkem však je automatizovaná střešní stanice pro dron, který umožňuje monitorovat situaci z ptačí perspektivy i v místech, která jsou pro pozemní techniku nebo lidskou posádku těžko přístupná či nebezpečná. Dron vybavený termovizí a optikou s 90-násobným přiblížením dokáže efektivně vyhledávat pohřešované osoby nebo sledovat podezřelé subjekty. Po splnění úkolu se dron autonomně vrací do střešního doku. Tam se dobije přímo z hlavní baterie vozu prostřednictvím technologie V2L, což je Vehicle to Load. Tento inovativní až dystopický hlídkový vůz si zachovává standardní elektrický pohon modelu PV5, což umožňuje tichý a ekologický provoz v městských aglomeracích. Pilotní nasazení u jihokorejských preventivních hlídek je naplánováno na letošní rok. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19. května a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás dnes přímo z kaňonu Zlaté řeky, tak totiž trampové již přes 100 let říkají Sázavě, zdraví Kuba Jiroušek. Posázaví a k němu přilehlá území jsou již od 19. století místem, kam vyráží pravidelně turisté, výletníci a trampové. O všech krásách Posázaví a důvodech, proč je třeba je bránit, si budeme povídat s geologem, spisovatelem a hlavně s neúnavným popularizátorem vědy Václavem Cílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím je zdejší krajina výjimečná? Proč nabývá stále větší důležitosti pro současného člověka? A o co můžeme přijít, pokud nebudeme chránit naše přírodní a kulturní bohatství? O tom všem si dnes budeme povídat. Buďte s námi.
3: Tam, kde se řídí do údolí pacifický vlak, je místo, který každý z trampů zná. Mnohý z nás tam u Sázavy mládí ztratili, dnes už to tam nikdo nepozná. Ve stráně je postavený město chatový, hospoda u starce zavřená. Nevím sám, jak dlouho je to, co jsem naposled v Pikovicích pod Medníkem stál. Pikovický pacifik, na tuneli už si zvyk se všema,

0: Pacifik, teď 8krát.
1: Pikovický Pacifik se blíží k tunelům, volím z ní jen píšťalitou, kde jsou časy dřeváků a parních mašinek, o tom zpívá už jen gramofon. Z kamenního přívozu už prchly tramvaje, nevešli se v krajpě ke stolům, jenom starý Pacifik se řítí údolím, z Pikovic až k horním tunelům. Pikovický Pacifik, na tunely už si zvyk se všema.

0: si zabrouká, před tunelem zahouká Pacifik, teď 8krát.
1: Na Country rádiu posloucháte Tremské tamtamy. Dnes pro vás vysíláme od řeky Sázavy s Václavem Cílkem. Konkrétně se nacházíme u osady Žampach. Pane Cílku, po Sázavy je rozlehlé, ale když se rozhlédneme kolem po zdejší krajině, jaký má zde ráz a co je zde pro něj typické?
2: Po Sázavy bývalo jedno z nejkrásnějších koutů země české. Když se podíváme na fotografie z roku 1920 Sázavy a Vltavy, je to opuštěný kaňon. Opuštěné je proto, že ty vesnice byly nahoře na kopci, že jo, kde by se tady vlastně tísnily, takže byly to jako obě nádherné řeky. Pak začíná teda trampská kolonizace, po trampské kolonizace přichází paďourská kolonizace a takhle se to opakuje ještě několikrát až do toho roku 1990. A teďka já udělám střih. Co se stalo s Prahou? Že jo, po roce 1990 v Praze žilo okolo milionu lidí. Dneska podle zapnutých mobilů víme, že v Praze přebývá, to znamená není tam hlášeno, ale přebývá tam 1 700 000 lidí a brzy to budou pravděpodobně 2 miliony. Počet automobilů je víc jak 700 000 a přes Prahu jezdí, já jsem zapomněl to číslo, ale jsou to 100 000 automobilů. K čemu dochází? Dochází k něčemu, co se stalo ve Francii, v Itálii, co se stalo v Budapešti. Jo, všichni Maďaři se nastěhují do Budapešti a kolem nezůstane skorem nikdo, to jsem přehnal, jo. Ale jedná se o to, že podle mýho názoru takový ten suburbanizační prstenec okolo Prahy do vzdálenosti 50 kilometrů je v podstatě ztracený. Je to hrozně nepříjemná věc. On se pak teda vylidňuje ten vzdálenější venkov, takže trampové budou mít i nadále kam jezdit, ale už to nebudou tak úplně tato místa. Budou to třeba Lužické hory nebo některé části jižních Čech. No, a to, co se tady stalo a to, proč tady jsme, je vlastně, že za mnou, že jo, má být velký dálniční most, který má propojit Prahu a Linz. A já ještě udělám znova odbočku. Když se podíváte na dálnici Praha Mladá Boleslav, podle počtu postavených domů a každým rokem jako film si to promítnete, tak zjistíte, že vlastně vzniknul průběžně zastavený pás mezi Mladou Boleslaví a Prahou a totéž se bude chystat míst okolo dálnice a já se obávám, že ani v osvícenějších krajinách, no nevím, tam možná jo, by k tomu nedošlo, ale jsem si skoro jistý, že k tomu dojde tady v Čechách.
1: My můžeme posluchačům říct, že vlastně teď tady slyšíme zpěv ptáků, slyšíme šumění řeky.
2: A tamhle je volavka a chytá ryby na jezu, ano.
1: A z dálnicí bohužel přijde do tohoto místa i hluk aut a samozřejmě výfuky spalovacích motorů. Možná, pane Cílku, ale to není to nejhorší, co s tím přijde.
2: Pro mě je nejhorší to rozbití té krajiny. Jo, že paralelně vedle sebe, protože silnice do Benešova, že tam bude furt, tady bude o kousek dál dálnice. Podobný rozhovor jsme vedli před 20 lety, kdy jsme říkali, dobře, jako dálnici do Lince není možné se vyhnout, ale taky postavte v trase stávající silnice a udělejte obchvaty vlastně těch měst. Nakonec k tomu jako nedošlo. Z technického hlediska zase musím říct, ta dálnice není vedená špatně, jo? Ale je jiné hlediska lidí, hlediska techniky a hlediska vlastně téhleté krajiny. Víte, jak už jsem říkal, pokud se to okolí Prahy začne měnit a už se dlouho mění, jako v jednu sídelní kaši vlastně, jako krajinu, která není ani městem, ani venkovem, je prostě taková jako chaoticky jako zastavená, tak veškerá místa, která budou mít přírodní charakter, budou hodně cená. My jsme tohleto viděli v českém krasu, jo, kdy ten český kras a v okolí obce Srbsko, že jo, to dřív byla taková jako už poloviční divočina ku za Prahou, a dneska je to vlastně příměstský les, pomalu příměstský prostor k Praze.
1: Posluchače bych na tomto místě upozornil, že ještě zdaleka není o stavbě rozhodnuto. Proti záměru stavby se dlouhodobě staví spolek Alternativa Středočeské D3. Ta navrhuje vlastně mnohem levnější a ekologičtější variantu k celému projektu. Ta by spočívala na stavbě okruhu, rekonstrukce existujících silnic, jak o tom právě pan Cílek mluvil, a rozšíření autobusové a vlakové dopravy a stavbě parkovišť. K tomu se ještě dostaneme, teď si dáme nějakou muziku a pak budeme pokračovat.

0: Dnes pro vás s Václavem Cílkem vysíláme přímo z kaňonu Zlaté řeky. Pane Cílku, vy jste mi předtím trošku odběhl od otázky, ale já jsem se spíš chtěl ptát i na to. Když se podíváme kolem nás, tak tady přeci jenom pro mě, pro člověka, který už vyrůstal v 90. letech a později, je vlastně trocha divočiny. Šumí tu řeka, není tu moc aut a krajina si tady zachovává takový původní ráz. Čím to je? Je to tím, že na tomto toku nikde třeba není nějaká větší vodní nádrž, nebo čím si to vysvětlujete?
1: Tak Dolní Sázava od Letče směrem k soutoku je doopravdy jako krásné údolí, které není tak hluboké jako údolí, že jo, Vltavy, je mnohem méně regulované. Jo, ta Vltava celá už je jako spoutaná přehradama, ale taky hrázema. Tady, když zajdu jenom, já nevím, 100 nebo 200 metrů dolů, krásné kamenité koryto, dokonce když tady archeologové dělali průzkum a zvedáte ty žulové balvany, tak některé z nich v sobě mají rýhy, jak byly používány jako zlatorudné mlýny, že tady hned ústí štola Josef a centrální vchod vlastně do Jílovského revíru, kam je dneska možné se vlastně podívat. Já jsem chtěl říct to, zatímco v tom okolí té Prahy vlastně musíme počítat s tou sídelní kaší, tak je hrozně důležité v té sídelní kaši udržet ta místa, která mají přírodní charakter. Nejvíc ze všeho to platí pro řeky a vůbec pro vodní toky. Budeme je potřebovat stále víc, jo? Bude tady o něco chladnějc, budou jako příjemné, při těch vln čekáme velké vlny veder, že tak nám jako doopravdy jako pomůžou. Jo, a pak se jedná o ty horní lesnaté partie, tady jsou nějaké tři přírodní parky, střed Čech, Hornopožárské Polesí a Velkopopovicko, je, zejména jak je Gribla, kousíček jako vlastně nad náma, tak to je doopravdy nádherný kus lesa. Jo, takže já bych si představil, ano, chystá nás záplava automobilů, chystá nás záplava garáží a baráku a tak dále, ale aspoň prostě udržet velké kusy přírody, jako nepostižené, jo, a neatakované tou zástavbou.
0: Teď možná přemýšlím, kritici by nám teď navrhli a řekli by, teď stejně podívejte se tady kolem vás, teď si tady z toho udělali město chat, tohle už není divočina. Mně to ale nepřijde, člověk tady jde, nevidí jediný odpadek, ty lidi se k sobě chovají ohleduplně, o tu přírodu kolem se starají, nechávají vlastně volnost. Tato kritika je podle mě neoprávněná.
1: Víte, to je jako zajímavé, že v těch bývalých tramských osadách, i když často ti původní trampové už jsou 2-3 generace mrtvé, se odehrávají, jako řekl bych, sousedské a přátelské vztahy. Lidi si navzájem vycházejí vstříc. Ono to, já myslím, vzniklo v okamžiku, kdy vznikly ty první tramské boudy. Bez elektřiny, že jo, často bez vody a bez plotů totiž. Jo, takže tam navzájem ty lidi k sobě chodili, učili se vlastně respektovat. Takže i tohleto město chat je svým způsobem sociální model a často úspěšný.
0: Já vlastně můžu říct, že když bychom šli na druhou stranu toku, tak tam tramské osady, nebo dnes spíš chatové, stále ploty nemají. Funguje jim to výborně, scházejí se maximálně tak na sport. A pojďme si říct, je to něco, co tady přežívá a rozhodně to není typický model toho města rozšiřujícího se, o kterém jste mluvil.
1: I ta společnost, která má mít nějaký tmel, která má být odolná, která má vydržet pohromadě, je společnost lidí, kteří se potkávají, kteří se kamarádí, nemusí si nějak zvlášť jako pomáhat, stačí, že si nejdou moc jako na nervy a že se občas potkají, třeba, já nevím, u ohně, že jo, hrajou, nebo v hospodě, nebo u sportu, že jo, to bylo takový jako nejběžnější, to byl takovej ten neadrenalinový a nekompetitivní vlastně sport pro radost z pohybu. A v téhletý době, která si hraje, že ten úspěch je tak jako hrozně jako důležitý a ta první liga, já nevím, co všechno, no tak tohle to jsou věci úplně k nezaplacení.
0: Na Country rádiu posloucháte Tramské tamtamy a za chvíli budeme zpět.

0: Z osady Žampach u řeky Sázavy pro vás dnes vysíláme na Country Rádiu Tremské Tamtamy s Václavem Cílkem. Vy už jste to zmínil, ale pro současného moderního člověka, když bychom uvažovali v horizontu nějaké jeho každodennosti, v jeho bytí, co pro něho, když se udržíme tady v Posázaví, tato krajina znamená? V čem je pro něj důležitá?
1: Víte, v krajině, kde trávíte dětství, mládí a kus života, tak si zvykáte na tu krajinu úplně jiným způsobem. Jo, já to často vydávám třeba u skalisek nebo u nějakých, já nevím, často to byly takové jako body paměti. A když jste jako mladý nebo první 10-15 let života, tak to jako míjíte a jak člověk stárne, tak čím dál tím víc ten strom, jo, nebo ten křížek, nebo něco takového, už zdravíte jako svýho, jako známýho. To znamená, vy tu krajinu si zabydlíte nejenom lidma, ale vlastně stromama, přírodníma útvarama, starou štolou, kusem té paměti, a to vám dodává nějaký pocit i jako jistoty, i jako bezpečí, jako někdy se to říká moderním slovem identita, jo, víte, kam patříte, víte, jaká jsou tady pravidla, je to nějaký vlastně kus domova, takže pak já se nedivím tomu, že myšlenka prostě toho mostu za mnou, jo, 110 metrů vysokýho, po kterým každý den přejede nevím kolik set tisíc automobilů, by mě jako doopravdy jako zneklidnila, možná bych si časem zvyknul, možná taky ne teda.
0: Můžeme jaký říct, že se nejedná čistě jenom o ten most, ale o ten dopad celé té obrovské stavby napříč krajinou. Možná ještě, když jsme se bavili o tom domovu, o kterém vy jste to tady vlastně naznačil, tohle myslím cítí spousta lidí, že jim někdo ten domov vlastně teď tak trochu ohrožuje. Že oni se sem vrátí, jdou třeba navštívit už prarodiče, nebo sem jezdí sami, jsou tu zvyklí odmala a najednou přijde něco, co jim to má vlastně vzít. Ten strach je vlastně asi přirozený pocit, který s tím přichází. No, ale co s tím vlastně pak ty lidi mají dělat, když možná přichází rezignace na to ten problém řešit?
1: No ne, tak v okamžiku, kdy máte most postavený, jedinou věc, kterou můžete udělat, si zvyknout. Jo? A s tím mostem nebo s tou dálnicí, já bych to přirovnal k tomu, že třeba starší lidé málo kdy dobře snáší přemysťování nábytku doma. Jo, jako jsou doopravdy zvyklí na svůj určitý svět, ale to jsou s tím jako prorostlí, jako docela jako úzce. A gor tady, kdy teda člověk furt slyší ten splav a má takový jako pěkný pocit z té vody, která tak jako pomalu teče, jako převaluje se, že jo, lítají tady ptáci, chodí tady rybáři, takže je to takovej jako oživený klid, jo, ne ten mrtvý klid, ale ten jako, je to klid, ve kterém se něco děje, taková jako šťavnatá prázdnota, je vlastně moc krásný tady sedět, protože než jsme začali natáčet, že to trvalo půl hodiny, tak to já jsem si to tady vyloženě užíval, jo, jenom to, že tady vlastně můžu být na tomhletom místě, no.
0: Možná vy to můžete popsat i z pohledu už, když to řeknu, dneska už člověka, co si mnohé pamatuje. Ano. V té současné zrychlené době, kde ve městech máme stále hluk, znečištění, je ta absence vlastně toho městského hluku, těch výfuků od aut, je to něco, co ten člověk zkrátka potřebuje zmizet do takovéhle krajiny, aby si odpočinul?
1: Hlejte, úplně psychologicky. Máme pozornost, která je cílená a pozornost, která je necílená. Ta cílená pozornost je ta pozornost člověka ve městě, kde furt musíte přemýšlet, do někoho vrazíte, jo, jestli vás nezajede auto, a to je pozornost, která vyčerpává. Jo, když ty lidi pak ještě navíc přijdou domů a věnují pozornost, já nevím, nějakému zpravodajství, bletrujou nějakým a prostě přepínají ze zprávy na zprávu, tak dochází pravděpodobně mnohem rychlejc k pocitu vyhoření. Ale pozornost, která je necílená, to znamená, já tady jsem, jo, teďka cítím ten vzduch, slyším tu vodu a je to takový jako, to je to, co oživuje vlastně. Jo? A v posledních asi tak jako 10 letech se objevila celá řada studií, která se dřív jako neobjevovala, protože lidi věřili víc na chemii, na léky, jo, a najednou se začalo ukazovat, že pobyt v přírodě nebo pobyt v lese snižuje krevní tlak, jo, že to pomáhá, ale výrazně třeba o 20 nebo o 30% jako zamezovat depresivní stavy. Ve Finsku šli tak daleko, že mají poukazy na přírodu. To znamená, doktor vám může předepsat pobyt v národním parku vlastně. Jo? To by u nás asi nešlo, ale já, když vidím tamhle furt tu volavku šedou, která si nás taky prohlíží už nějakou dobu, tak jako doopravdy mám pocit, že to je léčivý, že to je dobrý, že se tady cítím jako fajn, jo? A že to je to, co potřebuju, možná, že ne, já nevím, 8 hodin denně, ale dejme tomu prostě 2 dny do týdne.

Na Country rádiu posloucháte Tremské tamtamy, dnes speciálně z kaňonu řeky Sázavy s hostem Václavem Cílkem. Pane Cílku, ještě bych se chtěl zastavit u jedné věci, které vy se i dlouhodobě věnujete.

0: platit pro celý průběh toho tunelu, protože poměrně nedávno, že jo, při průzkumu se vrt dostal do volné prostory. Jo, pravděpodobně středověké dobývky na zlato. To znamená, ta krajina už byla drénovaná předtím na úroveň erozní báze, což je tady vlastně údolí, že jo, údolí Sázavy. Hleďte se, s tou vodou je to docela jako složitý. A nicméně teda, jako k čemu jako dochází? Jo, já neznám důkladně ten projekt, on taky není jako vlastně schválený, ale dálnice má velkou plochu, na tu velkou plochu spadne velké množství vody. Jo, když je 20 mm srážka, to je normální déšť, tak je to 20 litrů na metr čtvereční. Jo, a těch metrů čtverečních jsou 100 tisíce. Tak jsou to kubíky, desítky a stovky kubíků vody. Tahle ta voda, tahle ta šedá voda se dá málo kdy využít, protože je kontaminovaná tím provozem z té dálnice. Jo? Ale to, co je skutečně jako podstatný, aby ta voda, která jako spadla na tu dálnici, nebyla odvedená daleko, aby byla odvedená do míst, kde se může vsakovat. Jo? Aby tam prostě aspoň nějakým způsobem jako vydržela. U řek ten problém je maloučko jako jinačí, protože pokud se bude nadále oteplovat, odpar bude větší, tak třeba Francouzi počítají, že do roku 2050 bude v řekách ubude 15 až 40% vody. Jo? Půlka vody během 20 let může prostě jako ubít. Jo? To je doopravdy jako, jako hrozný. Jo? Pak budeme možná rádi za některé ty jezy, které budou vytvářet větší plochy, ale zase větší odpar. A tahle ta situace vlastně není a nikdy nebude vlastně úplně jednoduchá. Takže co se týče vody, tak bez ohledu na vedení dálnice něco se zásadně mění. Jo? A to nejlepší, co se s ním doopravdy dá dělat, je zadržet maximum vody zhruba v těch místech, kam spadlo.
1: Já bych možná tady upozornil na to, že jak Václav Cílek, tak já chápeme potřebu dálnice, ale mluvíme o tom, že se ta celá záležitost dá vyřešit šetrněji, jak s ohledem na krajinu, tak vlastně k lidem v ní žijících. Ale o co tady jde? Já myslím, že se tady totiž střetávají dvě hodnoty. Je tu hodnota nějakého materiálu, peněz, na úkor, dejme tomu teda spíš s ohledem na nějaké lidské pohodlí a nějaký ústupek proti tomu, co odkážeme lidem v dalších generacích. A teď se ptám, jak přesvědčit někoho, kdo je zkrátka rozhodnutý, že ta dálnice má vést, ať je to jakkoliv špatně, ale dopraví se dřív autem do práce.
0: Tohle je naprosto jako zásadní záležitost. Protože máte mnoho lidí, kteří mají rádi přírodu a životní prostředí a říkají, konečně postavte tu dálnici, ať ty auta nejezdí prostě přes ta naše města, ať se nemusíme bát o děti, když jdou do školy nebo vlastně jako do školky. Hleďte se, teďka už s tím asi nic moc nenaděláme, ale obecně mám pocit, že diskuze o dálnicích se u nás vede špatným způsobem. Jo, já někdy mám pocit, že vysoká politika je od toho, aby ti vysocí politici rozdělovali velké státní zakázky jim spřáteleným firmám a že s tím stráví většinu času, energie. No prostě nemám z toho žádnou jako velkou radost. Ty dálnice, ta hlavní síť už bude brzo dostavená a o tom zbytku se v podstatě už ví, kudy povede. To znamená, my bohužel tuhletu diskuzi vedeme mnohem pozdě teda, o 30 let později, než jsme ji měli vést. Ale na druhou stranu, jo, já jsem vám jako říkal, je to, já myslím, že to 20 let, kdy jsme se účastnili několika meetingů na téma, kudy má tahle ta českobudějovická nebo linecká dálnice vést. Ano, lidi tehdy byli jako vzrušení a protestovali, pak to celý usnulo a oni taky. A teprve v okamžiku, když už ze situací se toho dá dělat velmi málo, se zase ti místní lidé probouzejí, ale jenom ti dotčení. Jo, ty, kteří jsou už o 5 kilometrů dál, ne. Jo, tak to je vlastně otázka, řekl bych, celý úrovně společnosti.
1: Možná otázka lidí a starosti o dění kolem nich, protože to je asi to nejdůležitější, vnímat, co se kolem mě děje, a ne, aby mi nebyl vlastně lhostejný i ten osud těch dalších. Ale to je... To by bylo na dlouhé povídání.
0: No a nikam daleko bychom se vlastně nedostali. Takže v okamžiku, kdy projekt je víceméně hotový, ano, říká se, že není konečný.

0: ale v okamžiku, kdy, já nevím, za rok má být dostavena jeho česká část té dálnice, tak myslím si, že už těžko jde něco jako zastavit, ale to, co určitě jde, je právě vsakování vody, ochranné bariéry, jo, některé jako pohledové záležitosti, jo, tak tam bych věřil, že ještě nějaký malý prostor pro vyjednávání existuje.
1: Já bych k tomu nebyl tak skeptický, jako Václav Cílek, ale každopádně, pokud vám osud Posázaví, ale i celé jižní části Středočeského kraje není lhostejný, můžete podpořit spolek Alternativa D3 podepsáním petice, šířením ověřených zpráv či nějakým darem. Veškeré informace o jejich činnosti naleznete na webu alternativa d3.cz.

0: Dnes naposled se vám hlásíme z kaňonu Zlaté řeky s Václavem Cílkem a ještě než se rozloučíme, pane Cílku, já vás dlouhá léta sleduju rád, čtu vaše knihy. Když jsme se dneska bavili o takto závažném tématu, já vím, že nemáte rád takové ty prorocké řeči a mudrcování, ale s ohledem na to dnešní téma, co byste vlastně vzkázal posluchačů s ohledem na péči o přírodu a vlastně o péči o přírodní a kulturní dědictví kolem nich? Co je pro nás důležité s ohledem na další generace?
1: Víte, my tady máme tlak velkých firem a velkých peněz ze zhora. A proti tomuto tlaku je nutné postavit protitlak. Ten protitlak začíná komunální politikou, jo? A i ten komunální politik může být proradný a prodejný, jo? Ale pokud bude cítit, že lidi kolem něj touží potom, aby posázaví prostě zůstalo takhle krásné, aspoň do určité míry takhle krásné, jako je teďka, tak bude nucen i proti svým vlastním zájmům to jako podporovat. A já ještě zamávám té volavce. Ona nás furt jako sleduje, protože si neví s váma rady teda, pochopitelně. Jo, protože čeká normálně na jezu a normálně by se dívala do vody, kde nějaká ryba se přehoupne přes korunu jezu a takhle jí chudáka malýho zdržujeme teda dál. Tak ať je posázavý krásné, ať jsou tady volavky a ať se nám dobře žije.
0: Pane Cílku, moc děkuju a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Vám, milí posluchači, přeji příjemný zbytek dne a děkuji Karlu Kodešovi za dnešní technické zázemí. Mějte se moc hezky. Ahoj!

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Do svých country diářů si napište datum čtvrtek 21. května 19 hodin a 30 minut. Karlovy Vary, klub Paderewski. Tady vystoupí totiž Miroslav Paleček se svojí podstou písničce. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny a zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Malebné prostředí loděnice Děhylov s neopakovatelnou atmosférou vás zve na galakoncert Lady Soul Marie Rotrové pro Ostravu a okolí. Jako host vystoupí Petr Němec. Zajištěno je skvělé občerstvení, nádherné počasí a skvělá atmosféra. Loděnice Děhylov v pátek 22. května ve 20 hodin. Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Návštěvníci těchto koncertů se mohou těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Tentokrát se sejdeme v hospodě pod paní horou ve Skaličce u Tišnova v pátek 22. května od 19 hodin. Setkání Osad na Barče proběhne v pondělí 25. května v 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. A ještě 50. výročí festivalu Tremských písní. Pátek 29. až neděle 31. května. Louka u Nory na Horním Jelení. Rekreační zařízení Tramtárie. Těšit se prý můžete na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Podrobnější informace a další akce jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.

0: jste mými hosti, pánové.
1: Posloucháte Country Radio.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Jestli u vás doma dohrá dospíval Michal Tučný, povězte ho vejš, tak to neznamená nic jiného, než že máte naladěné country rádio, kde právě začalo jeho večerně noční vysílání. Vaším průvodcem dneska bude opět Vítek a tento týden již naposledy, zítra už se dočkáte Petra Kocmana. No a co nás čeká, tak uděláme to stejně jako každý den, když jsme spolu. První hodinku mezi 8. a 9. věnujeme tomu, že si hrajeme vše, co se vám líbí a co je country, čili vy mi zavoláte do studia na telefon 210 323 333, řeknete, jakou písničku chcete zahrát a proč, a já vám ji s radostí zahraju. No a já vykopávám, dneska jsem se teda dlouho rozmýšlel, co zahraju, a nakonec jsem vybral písničku od Pokáče, Rodinný typ. No a proč právě tuhle? Tak zaprvé s Pokáčem jsme si trochu podobní, já jsem teda výrazně starší, ale nosíme stejný účes, jak na bradě, tak na hlavě. No a já v podstatě jsem rodinný typ, takže ta písnička je vlastně taky tak trochu o mně. Takže já pouštím Pokáč, Rodinný typ, a vy, co chcete zahrát, tak nezapomeňte telefonovat 210 323 333. Příjemný večer.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: tip.
1: Country je vše, co se vám líbí. Já právě dohrál Pokáč, rodinný tip, to byl tip ode mě, protože jsem podobný Pokáčovi, nebo on mě teda, akorát já nejsem tak šikovný jako on. No a první se mi dovolal Tomáš. Tomáš, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
2: Ahoj, dobrý večer, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak co si zahrajeme?
2: No, zahrajeme si písničku od Mirka Hoffmana, Co dál se bude dít. Bude to hlavně pro moji milovanou manželku.
1: Tomáši, kterou... my nehrajeme na přání, my hrajeme, proč tu písničku máme zahrát. Jestli no, se ti líbí, protože, nebo manželce
2: protože si... Protože tuhle písničku s manželkou vždycky strašně rádi posloucháme. A
1: paní je doma teďka? Paní je doma teďka?
2: Teď je doma a poslouchá.
1: No takže si to spolu užijete, jo?
2: Rozhodně.
1: Chytnete se za ruce.
2: Vždycky připomeneme, jak se máme rádi.
1: No to je ale hezký, to je hezký. Ještě mi, Tome, řekni, jaký jsi měl den dneska.
2: Velice příjemný. Svítilo slunčko, teplíčko, pohodička.
1: No tak to je krásný. Tak prosím tě, aby ta pohodička pokračovala, vyhledej doma manželku, chytí kolem ramen a já vám pouštím Mirka Hoffmana z Greenhorny, co se bude dít a co se opravdu bude dít, to už jenom na vás dvou. Hezký večer ti přeju, ahoj.
2: Děkuji, hezký večer, ahoj.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, večerní vysílání, posloucháte Country je vše, co se vám líbí, čili když si zavoláte na telefon 210 323 333 a řeknete, kterou písničku a proč ji chcete zahrát, opakuji proč, ne komu, ale proč, tak vám ji rád zahraju. Tak jako to udělal před chvilkou Tomáš a přál si písničku Mirka Hofmana, co se bude dít, protože ji s manželkou mají rádi. No a já mám na telefonu Jardu z Prahy. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Vítko, ahoj všichni, kdo posloucháte Country Radio.
0: Tak první začneme tím, kterou si zahrajem.
1: No tak dneska Malina Brothers odjíždím do Kalifornie.
0: A proč?
1: Protože plánuju dovolenou do Kalifornie.
0: Tak to je hustý, Jardo, teda. No, no tak to je hustý, to. Tak to teda jako, to je pádný důvod, to musíme zahrát. A za trest, že ti zahraju, tak nám řekneš, jaký jsi měl dneska den.
1: Jaký jsem měl dneska den suprovej, zařizoval jsem opravu výtahu, jako takovýhle věci, dohadování s firmama, jak budou drahý, jak nebudou drahý.
0: No tak jsi byl takový jako plodný dneska, ne?
1: Tak, no určitě.
0: Tak si zasloužíš teďka si sednout do křesílka, dát si nohy nahoru a poslechnout si Malina Brothers a snít o tom, jak už tam budeš brzo. Kdy jedeš?
1: Plánu to na příští rok. Protože silnice jedna pobřežní je ještě taková, jakž tak není úplně hotová, tak až příští rok by měla být hotová, tak se tam těším.
0: Koukám, ty to máš teda do detailu zmáknutý. Tak Jarušku, děkuji, že posloucháš, děkuji, že jsi zavolal, hezký večer ti přeju a pouštím ti děkuju Malina Brothers.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj, hezký večer, čau, čau.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: To byly na Country Rádiu Malina Brothers. Odjíždím do Kalifornie pro Jardu z Modřan. A já mám na telefonu Samuela. Samueli, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Tak Samueli, co si dáme za písničku?
1: Já bych rád zahrál písničku Jarní kurýr od kapely Hobous.
0: A proč právě Jarního kurýra?
1: No, protože jsem ho dlouho v rádiu neslyšel a protože je taky to jaro.
0: To je pádnej důvod a to mě naprosto přesvědčilo. Takže je tam. Samueli, a prosím tě, řekni mi, kolik je ti roku?
1: Bude mi 9. Teď ve čtvrtek.
0: Ve čtvrtek ti bude 9. No tak já ti takhle dopředu přeju hodně zdraví, štěstí. Ať seš šťastný a veselý. Přál jsi něco k narozeninám, nějaký dárek, nebo to necháš na příbuzných a rodičích?
1: Nechám to na příbuzných a rodičích.
0: To děláš dobře. Vždycky je důležitý, když si všichni sejdou a je dobrá nálada, dárky jsou pomíjivý. Že jo?
1: Jo.
0: I když bylo 9, tak jsem si to nemyslel teda, ale jako poznáš v životě, že to tak je. Prosím tě, jdeš zítra do školy?
1: Jo, jdu.
0: A máš hotový úkoly?
1: Jo, mám.
0: Z čeho byl nejtěžší úkol dneska?
1: Asi z češtiny.
0: Z češtiny. A který předmět máš nejradši ve škole?
1: Prvouku,
0: přírodovědu. A ještě mi řekni poslední otázku, kterou na tebe mám. Jak to, že takhle v 9 letech posloucháš country radio? Baví tě to?
1: No proto, baví mě to a protože jsem vlastně na country radio vyrůstal od dětství, jsem vždycky s taťkou jezdil v autě a tam to vždycky měl puštěný, takže mě to prostě chytlo.
0: No tak to jsem rád. A to z tebe mám velkou radost, protože nám rostou noví fanoušci. Tak Samueli, ať se ti dobře daří, pořádně to ve čtvrtek oslav a pouštím ti Jarního kurýra. Hezký večer, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Tak to byli Hobous, jarní kurýr pro Samuela a já už mám na drátě Jirku z Přerova. Jirko, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: No já tě slyším špatně, ty máš špatný signál asi.
1: No to nevím, tak já jdu kousek.
0: Takhle, ne? teď je to dobrý, teď se nehybej. Tak Jirko, začneme tím, co si zahrajem.
1: No já bych rád si zahral Samotu od Hobou, od Kukury Volvejk.
0: Samota a... Hobous, jo, čili bude večer Hobous, bude druhý Hobous za sebou, jo?
1: No, asi jo, ale jako Hobous nikdy dost, jako.
0: No, on se to nemá, ale když hrajem na přání, tak si nemůžem poroučet. Jediný, co musíš, abych ti zahrál, tak mi říct, proč Samotu a Hobous?
1: No, protože jsme byli teďka na Parníku a hrali tam kluci ze Sichrava.
0: Ano.
1: A oni neměli naskoušenou a slíbili mi, že se jí do Pikovic naučej, ale že si ji naskoušej.
0: Natrénujou, že to, jo?
1: No, natrénujou, no, tak jsem na ně zvědavý, no.
0: Tak ty jim to chceš poslat takhle, aby jako věděli, co se, jak se to má hrát, jo?
1: No, jestli kluci poslouchají, no, tak jako byli hrát, no. No, tak, mi to, no, tak
0: dobře. Hele, já slyším, Jirko, ty jsi někde v přírodě, viď? Tam řvou ptáci jak o život u tebe.
1: No jo, tak já jsem na vesnici, Přerov nad Labem.
0: Přerov nad Labem, no tak to je krásný. A co máš v plánu dneska na večer?
1: Dneska tak s manželkou popijeme tady pod pergolou, já piju pivíčko, manželka vínečko, no tak...
0: No tak hele, to nezbývá nic jiného, než vám k tomu akorát pěkně hrát, že jo? A vy byste ze solidarity vůči nám měli poslouchat Country Radio.
1: No, teď my ho posloucháme každý den a tam na hodiny jedině.
0: Tak to je krásný. Tak Jirko, užij si s paní večer a ti chutná pivo a paní víno. Pouštím sice po druhý za sebou Hobous Samotu, ale oni nám to všichni proměnou, protože to je hezká písnička. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, díky moc.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byly podruhé za sebou Hobous, Samota, tentokrát pro Jirku z Přerova, a já už mám na drátě v rámci country vše, co se vám líbí. Vilmu, Vilmo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, slyšíme se.
0: Tak to je paráda. Začneme tím, Vilmo, co si chceš nechat zahrát?
1: Já bych si chtěla nechat zahrát Přijď rozehřát Wigwam můj.
0: To znamená přijď rozehřát Wigwam můj, ano, od Zlatého orla.
1: Ano, Zlatý orel. Pro ten krásný sametový hlas, co to zpívá. Mm-hmm. A pro takový vzpomínky na mládí.
0: A čím ti toto mládí připomíná?
1: No, když jsme byli děti, tak nám tatínek stavěl ten Wigwam na zahradě. I když tenkrát to bylo něčem jiným. Tato ta písnička je přece o lásce.
0: No ale láska kvete v každém věku přece, že jo?
1: Ano, správně. Ano.
0: Tak a co děláš, Vilmo, jsi v práci nebo už jsi doma?
1: No, odpočívám, jsem doma v klidu, v pohodě.
0: No tak to je krásný. Co máš dobrýho?
1: Dobrý pivko.
0: Dobrý pivko. No tak to je hezký. Nohy nahoru, dobrý pivko a Country Radio k tomu, to je značka ideální na večer.
1: Ano, odpočívám.
0: A ještě mi řekni, jaký jsi měla dneska den? Dobrý, špatný, normální?
1: Příjemnej.
0: No tak to je hezký.
1: Příjemnej.
0: No tak to je hezký.
1: Sluníčko ráno svítilo, prošla jsem se.
0: No tak
1: to. Rozpíma.
0: Tak to je hezký.
1: Dobrá nálada.
0: Tak já se pokusím teďka dobrou náladu a příjemnou atmosféru udržet. Přeju ti krásný večer a pouštím ti Zlatýho orla.
1: A děkuji moc krát.
0: Nemáš za co. Ahoj.
1: Večer. Dobrou noc. Naschledanou.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Na Country Rádiu Zlatý Orel přijď rozehřát Wigwam můj pro Vilmu jako připomínku mládí a já už mám na telefonu Lenku. Lenko, slyšíme se, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Tak co si dáme za písničku, mi řekni, prosím tě.
1: Já bych si chtěla nechat zahrát písničku Buráky.
0: Ano, od koho?
1: Od Michala.
0: Tučného?
1: Ano, Tučného.
0: To mi napovídat hezky, že jo?
1: Ano, to moc hezky, protože Buráky miluju.
0: Ano, správně.
1: A doufám, že aj Buráky miluje Jindra.
0: Jindra, jo? A Jindra teda poslouchá Country Radio?
1: No já doufám, že ano.
0: Hele, a Lenko, ty máš teďka taky nějaký Buráky u sebe, nebo si pro ně půjdeš při té písničce?
1: No, když půjdu do kuchyně, tak tam mám ležet na stole.
0: No tak to je hezký, tak tomu se říká, když je někdo připravený takhle.
1: Hele, no jasně,
0: a máš přírodní, nebo máš takový ty solený, pražený, jaký máš radši?
1: No, já mám radši všechno bez soli, takže přírodní.
0: Přírodní, jo. Tak to bychom spolu nevydrželi, nebo naopak vydrželi, protože já mám radši ty pražený, solený. Ty mě připadá, že mají nějakou chuť, jako. Ty přírodní jsou takový, jako.
1: Co já když mám vysoký tlak, tak nesmím moc soli.
0: Hele, tak občas se může zahřešit, ne? Trošku, když se nikdo nedívá. Podívej se, jak je to s Ramadánem, že jo? Celý den nic a pak je tma, Allah se nedívá, dělá se úplně všechno. Tak s tou solí se to dá, když se to nepřežene, tak je to dobrý. Tak jo, tak Lenko, já ti přeju krásný večer, děkuji, že jsi zavolala, děkuji, že posloucháš a posílám ti Buráky od Michala Tučního a Greenhorny, protože máš Buráky ráda a Jindrovi taky, který taky má rád Buráky, že jo?
1: No, jo, děkuju moc, mějte se hezky, krásný večer.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak to byl Michal Tučný, Greenhorn z Buráky pro Jindru a Lenku a já už mám na telefonu teďka Jardu. Jardo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak Jardo,
1: já
0: začneme tím...
1: Já bych chtěl poslat...
0: No, ne poslat. Tak kterou písničku si zahrajem?
1: Já bych chtěl poslat Měsíc nad Pumpálmou všem kamarádům na Kazín a do Mokropec.
0: No tomu já rozumím, ale my dneska nehrajeme na přání někomu, ale hrajeme proč tuhle tu písničku. To znamená, ty jsi mi do telefonu říkal...
1: Protože já jsem se tam narodil a ten Kazín mám strašně rád.
0: A tahle písnička ti to připomíná?
1: Tohle mi připomíná a tam se hlavně zpívá o těch hospůdkách, kam jsme za mládí chodili.
0: No tak to bych řekl, že je důvod jako řemen, teď to teda vylepšil. No tak jo, tak Jardo, já ti to pouštím, Martin Javůrek, Alena Rychetská, Měsíc na Pumpa Homou, sám jsem zvědavý, vůbec si nevybavuju, co to je za písničku. Doufám, že se ti bude líbit, že ti udělá radost, děkuju, že posloucháš a přeju ti hezký večer.
1: Ale poslouchám každý den.
0: Tak to seš hodnej.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Měsíc nad Pumpahomou pro Jardu a já už mám na telefonu Filipa. Filipe, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdá se, že se slyšíme dobře. Tak prosím tě, co si zahrajeme, Filipe?
1: Zvláštní znamení touha.
0: Od Hobous, to budou třetí v hodině, jo. Dobře, ale je to hezká písnička. A potřebuju znát důvod, proč právě tuto píseň.
1: Protože mi připomíná, když jezdíme s tátou do Krkonoš, tak proto.
0: Tak to je hezký. A prosím tě, slyším podle hlasu, že jsi zřejmě mladší ročník, minimálně teda mladší jo. než já. Zeptám se, jo. nemusíš mi odpovídat, kolik je ti roku?
1: 13,
0: to je krásný věk. Jak dlouho posloucháš country rádio?
1: Už docela dlouho, vždycky, když jezdíme s tátou na výlety, tak v autě posloucháme country rádio, no.
0: Hele, a co ti na to říkají kámoši, že posloucháš country radio?
1: No, hele, tak jako někdy se na mě tak jako dívají trošku, ale spousta lidem se to taky jako líbí, no.
0: Hele, ono nejhorší je, když to někde řekneš, jo, takhle mezi mladejma, tak se všichni už klíbají, ale všichni to mají doma někde naladěný. A nebo třeba já, když jsem dělal v autoservisu nebo takhle, jo, tak jsme zkoumali, kdo má naladěný jaký stanice na paměti v rádiu, v autě, a country rádio měl na 5 nebo 6 skoro každý. Takže oni lidi se tomu smějou. Říká, jo, tak ty posloucháš kotlíkáře. Ne, poslouchají to úplně všichni. Prosím tě, do který chodíš třídy?
1: Do sekundy na Gimplu.
0: No hezky pěkně, takže ty jsi poctivý a slušný student.
1: Na
0: zítra jsi připravený?
1: Jo, na zítra jsem připravený.
0: Tak a čeká tě tenhle týden něco ostrýho ve škole?
1: No zítra právě píšem test, tak jsem se učil celý večer dneska, poslouchal jsem country radio, no.
0: Hele, prosím tě, a z čeho píšeš ten test?
1: Z Němčiny.
0: Tak teďka uděláme jednu takovou věc a řekneme, milí posluchači, Filip zítra píše test z Němčiny. V kolik hodin, prosím tě, to bude?
1: To si nejsem jistý, myslím, že třetí hodinu nějakou.
0: Či třetí hodina, to typuju tak jako po 10. hodině, že jo?
1: Jo, něco takovýho, no.
0: Takže milí posluchači, po 10. hodině zítra všichni držte Filipovi palce, protože Filip píše test z Němčiny, tak ať ho napíše dobře. A teď ti všichni, co slyší country radio, zítra po 10. budou držet palce.
1: Tak to moc děkuju.
0: To by mohlo dopadnout, ne, ten test, co?
1: Jo, to si myslím, že jo.
0: Tak to je dobře. Tak já ti moc děkuju, Filipe, že posloucháš, pouštím ti Hobou zvláštní znamení touho a přeju ti hezký večer. Měj se, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, a mně se právě dovolal Mirek. Mirku, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, Vítku, tobě i všem ostatním posluchačům.
0: Jak se máš dneska?
1: No, doteď jsem se měl pracovně, šel jsem osíc u táty louku, zahradu a co vinořezem, a takže jsem docela špinavý, těším se na sprchu. A teď se ochlazuje, a tak mám chuť na grog. A to se o grogu se zpívá právě od Michala Tučného, písnice Sněžný muž.
0: No tak, to je, tak to je ten správný důvod. Jestli máš chuť na grog a půjdeš si ho dát, tak my ti tady všichni ostatní tiše závidíme a Sněžního muže ti zahrajeme. Jaký jsi měl dneska?
1: No tak dost pracovní, leco jsem si udělal doma a pak jsem sekl s tím křovinořezem u táty, no, takže šlo to. Mám dneska, včera a dneska jsem měl volno, jdu zítra na noční, takže mám teď lepší volno, no, po víkendu jsem pracoval a to byl hrozný víkend, to jsem za 3 dny naspal, ani ne 7 hodin.
0: No to je málo, ale zase bylo hnusný počasí, tak ti to nemusí být tak moc líto, že jo, ale těch 7 hodin na spánek na 3 dny, to je sakra málo teda.
1: To je sakra málo, bohužel. Bohužel mě vyrušil předmět u souseda, na který kapal déšť, a to bylo jak buben, takže se nedalo vyspat.
0: Tak to je hezký. Prosím tě, a co je tvoje profese, nebo co děláš, jestli to není tajný, ale nemusíš odpovídat, jestli nechceš.
1: No, jsem zaměstnanec, operátor CNC strojů ve fabrice v Humpolci.
0: Aha, tak ale to je zodpovědná práce.
1: Jo, ale tak mám práci, která mě uživí.
0: Baví tě to?
1: Jsem rád, že od ledna konečně zase děláme 12, že nemusím dělat ty otravné 8, hlavně odpolední nenávidím.
0: Mm-hmm, jasně, no, to je jasný. No.
1: A takže jako, je to takový monotónní práce, ale tak jsem za ní rád. Mám hypotéku, můžu si něco opravit za svůj plat. Takže
0: značka ideál, takže je to docela dobrý. Tak jo, tak jo, tak Mirku, já ti děkuju, že posloucháš. Pustím ti Sněžního muže. Jseš úplně poslední, kdo se dneska dovolal. Takže po tobě už nikdo. A teď jenom řeknu, že ještě Pavle Kaduchový, protože tam zbyla minuta a půl necelá, tak ji pustíme, ona chtěla zahrát Vodáckou holku od Hoptropáku a od Samsona, tak hned po tobě, po Sněžním muži, pustíme tu Vodáckou holku. Nevadí to?
1: Vůbec ne, rád si to taky poslechnu.
0: Tak hezký večer, Mirku, ať se ti daří, ať ti chutná grog, a nedávej si ho moc, pak potom se špatně spí po rumu.
1: Díky, hezký večer.
0: Měj se, ahoj.
1: Čau.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
3: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
2: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
3: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem...

Na Country Radio nám dospívala Olivia Newton-John Take Me Home Country Roads. To je písnička z roku 1973 a původně ji zpíval John Denver. Už ji zpíval v roce 1971. Vy posloucháte ve 21 hodin 10 minut v úterý 19. května Country Radio, kde je vaším průvodcem tento týden již naposledy takhle večer Vítek. Co nás čeká v druhé večerní hodině? Tak budeme si povídat, řekneme si, kdo má dneska svátek, podíváme se, co je v kalendáři, zasoutěžíme si o knížku. Mám tady kousek pro houbaře, tak vy, co chodíte, tak se připravte. Ta knížka se jmenuje Nejčastější otázky o houbách. Více než 100 otázek a odpovědí mykologů. Tak vy, co máte houby rádi, tak se připravte. Bude to někde mezi 9:30 a 10:00. No a řekneme si, jaké bude počasí. To jsme ještě dneska vůbec neabsolvovali. A pak tady mám teďka, přišla mi jedna taková pozvánka. Tak tu teď přečtu. Poslouchejte všichni, kdo jste od Křivoklátu, nebo to tam máte blízko, protože country kapela Starý šedivý psi zahrají 23.5., to je v sobotu 23.5. od 19 hodin pod hradem Křivoklát v bistru u kolečka na zelené louce. Takže bistro u kolečka na zelené louce pod hradem Křivoklát budou hrát kapela Starý šedivý psi 23.5. v sobotu od 19 hodin zve vás kapelník Honza Hanl, tak prosím vás, dostavte se v hojném počtu. No a jdeme si hrát krásně, mám tady pro vás třeba KTO a Bessie, to je takový klasický kousek. Tak ať se vám dobře poslouchá, pěkný večer vám přeje Vítek.

Tak to byla Pavlína Jíšová na Country Radio a druhá tráva se skladbou Goblén. Je to písnička z roku 1995 a z CDčka Druhá tráva s Pavlínou Jíšovou. Jen pro pořádek uvádím, že Druhá tráva není Druhý brčko, ale je to kapela. Slíbil jsem vám pohled do kalendáře, tak teď nadešla ta chvilka. Dneska je tam Ivo nebo Ivoš v kalendáři. V mysliveckém kalendáři, to se podívám, tak tam máme dneska, že hnízdí lelek lesní. Tak to bude taky nějaký pták. A teď se podíváme na toho Ivoše a Iva. Mužské křestní jméno Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Bylo odvozeno od německého slova if, respektive keltského iv s významem tis. Jméno pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména Ivet. Překlad jména by tedy zněl tisový luk nebo také lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména, jehož kořeny sahají do hebrejštiny. Jméno by se pak překládalo z hebrejského Jochanán s významem Bůh je milostivý. Tato verze výkladu se uplatňuje převážně ve slovanských zemích. Jméno Ivo v České republice nosí 17 610 lidí. Předpokládám, že jsou to většinou chlapy, teda, a je to 50. nejčastější jméno dle jmene statistiky, zatímco Ivošů těch je jenom 150 a je to 435. nejčastější jméno dle jmene statistiky. Tak Ivové, Ivošové, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí a já vám pošlu z Country Radia písničku To Love Something Behind a pošlu ji taky samozřejmě všem těm, kteří dneska slaví narozeniny. Vám taky všecko nejlepší a krásný večer.

And I'm trying to leave something behind. I got

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Yeah,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Knižní okénko.
1: Tak Naděja Urbánková nám zpívala, jak závidí, a my budeme závidět tomu, kdo teďka bude mít šanci vyhrát knihu a vyhraje ji. Ta knížka napsali Bjørn Wergen a Katrin Gilbertová a jmenuje se Nejčastější otázky o houbách. Více než 100 otázek a odpovědí mykologů. Každého houbaře někdy zaskočí otázky, na které v běžném atlase hub nelze najít odpověď. Pomoc nabízí právě tato kniha. Autoři jsou zkušení, certifikovaní mykologové. Díky své dlouholeté praxi vědí, co se v lese nejčastěji honí hlavou milovníkům hub. Najdete v této příručce více než 100 fundovaných odpovědí na záludné otázky o nejobvyklejších jedlých i jedovatých houbách. Je to knížka plná fotografií a užitečných informací, které mohou zachránit i třeba méně zkušenému houbaři život. A tu knížku vyhraje ten, kdo se jako první dovolá do studia na telefon 210 323 333 a zodpoví správně otázku. Jak se dá naladit country rádio a kde najdu seznam vysílačů? Opakuji otázku. Jak se dá naladit country rádio? To zná, kde se dá chytit všude a kde najdu seznam vysílačů. Tak jdeme na to, pouštím vám písničku, během té mi můžete telefonovat.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: To byly Rangers, krajina oblých kopců, o Vysočině, tam by se teda hledaly houby, ale paní Hana, která volá, tak není z Vysočiny. Paní Hano, dobrý večer, slyšíme se?
1: Slyšíme se, dobrý večer.
0: Tak to je paráda. Tak já vám položím tu otázku, jak se dá naladit Country Radio a kde najdu seznam vysílačů. Tak povídejte.
1: No tak v první řadě to je na internetu vlastně countryradio.cz. No a potom DAV, teďka nevím přesně, jak to tam bylo.
0: No ale dobře, seznam vysílačů najdete na našem webových stránkách, to je pravda. Mm-hmm. Posloucháme v DAB, tak to je taky pravda. Mm-hmm. Posloucháme přes internet, to jste taky řekla. A jak ještě můžeme poslouchat? Vzpomenete si na něco? Já vám pomůžu. Na velmi krátkých vlnách FM. Potom máme aplikaci Country Radio. Máte staženou aplikaci Country Radio?
1: Mám.
0: Tak přes tu se dá taky poslouchat, že jo? Na našich webových stránkách se dá poslouchat a přes různý radiový aplikace na webu se dá taky naladit Country Radio. Ale seznam...
1: No já poslouchám přes rádio, anebo když to nechytnu, tak prostě přes internet.
0: No a jinak teda, když si dáte webový naše stránky countryradio.cz, tam je záložka o rádiu, tam jsou vysílací frekvence, jak jste správně řekla, a tam to všechno najdete. No tak já vám gratuluju, knížka je vaše.
1: Moc krát vám děkuji, mám velikou radost.
0: To je dobře, a ještě mi řekněte, prosím vás, chodíte na houby?
1: Chodím na houby, chodím.
0: No tak to se vám... Tak to se vám bude hodit. Tak já vám moc děkuju, že jste zatelefonovala, děkuju, že posloucháte. Knížka je vaše a ona vám přijde poštou, jo?
1: Děkuji a přeji vám hezký večer.
0: Napodobně, taky tak. Hezký večer, naschle.
1: Naschle.

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Texmeni a Vrátě vyskočil se svým Baltimorem nás přivedli až k okamžiku, kdy si řekneme, jaké bude v noci počasí. Dnes v noci bude v Čechách více oblačnosti a také zaprší. Čekáme totiž většinou oblačno nebo polojasno. Na východě Moravy a Slezska přechodně až jasno a v západní polovině Čech kránu zataženo. V Čechách také výjimečně zaprší, mohou to být až 2 mm srážek. Ojedinělé se vytvoří i mlhy. Nejnižší teploty klesnou k 10 až 6 stupňům v noci, na východě až 4, v 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů. Žádný extra vítr nás v noci nečeká, bude tedy klidno nebo bude jen vítr slabý, proměnlivý. Tlaková tendence v noci je slabý vzestup, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé až nepříznivé. Jenom pro informaci o dnešku, to znamená o 19. květnu, sluníčko vyšlo v 5 hodin 10 minut a zapadlo ve 20.47. Pranostika říká suchý květen, mokrý červen, tak uvidíme, jak se popasují tyhle ty dva měsíce spolu. A rekordy počasí pro dnešek, abyste věděli, tak nejvíc teplo bylo v roce 1811. To bylo plus 29,3 stupně Celsia. Naopak největší zima byla v roce 1787. To bylo jenom 1 stupeň Celsia. A normální teplota pro dnešek, to znamená pro 19. květen, je plus 15,8 stupně Celsia. Tak tolik informace o počasí v noci a nějaké statistiky o dnešku a teď už si pustíme písničku, třeba Pavla Bobka Je víc všedních dnů než svátků. Příjemný poslech.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkem stířek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Hodiny ve studiu ukazují 12 minut po 22. hodině, to znamená, večer už se nám překlopil do noci, protože ve 22 hodin začíná noční klid. Vy ale posloucháte Country Radio, kde ještě dneska je vaším večerním a teď už nočním průvodcem Vítek. No a co si budeme povídat v této hodině? Podíváme se na nějaké zajímavosti nebo na kuriozity? Podíváme se na počasí na zítra, pustíme si vítěznou píseň Bonanzy z uplynulé neděle, kdy byla super Bonanza. No a budeme hrát spoustu krásných písniček. Teďka třeba to bude Jana P.S. Nic nás nepřipomíná. Potom moje oblíbená Veronika Hajníková Když ženy tvoří. No a nebo třeba Ivan Černý a Country Band a Pampa. Tak jdeme na to, přeji vám krásný večer, pohodovou atmosféru. No a příjemný poslech. Srdečně ze studia vás zdraví Vítek.

Já jsem vám sliboval nějaké kuriozitky nebo zajímavosti, tak já začnu tou první, a to je kuriozitka, která se přihodila v Mostě. Zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že by se zásah policie v Mostě měl jakkoliv odlišovat od jiných. Běžná služba policie si myslela, že pojede k rutinnímu výjezdu. Nakonec se z ní ale vyklubil případ, na který policisté jen tak nezapomenou. Jejich auto si totiž během zásahu vyhlídli včelí skvoteři, zmocnili se ho a protože si byli vědomi své výrazné převahy, nebyla s nimi žádná domluva. Roy si vybral služební auto jako nové sídlo a vyjednávání s nimi nefungovalo vůbec. Pokračovala policie, když ten případ v žertovném tónu vysvětlovala. Zoufalí strážci zákona si nakonec museli zavolat experta. S černými pasažéry se tak dokázal domluvit až včelař, který na místo dorazil. Naštěstí, to bylo potom v protokolu, naštěstí dorazil specialista a situaci uklidnil. Poprvé v kariéře tím pádem policisté nepsali protokol o zadržení, ale vypadalo to, že spíš budou psát objednávku na met. Tak tolik příhoda z Mostu, z mostecké policie, která se opravdu stala. A teď už další muzika. Například Pavel Bobek a Štěstí mej si ty. Doufám, že si to všichni užijete. Příjemný poslech.

mě láká. Na plážích písku hrady postaví. Čemu jsou hrady?

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Tak to byl Morgan Wallen, Love Somebody, krásná písnička, jedna z těch modernějších amerických countryových. A já tady mám pro vás, jak jsem slíbil, přichystané další dvě kuriozitky nebo zajímavosti. Jedna je od městské policie v Karlových Varů a jedna je od naší posluchačky Lídy z Berouna. Tak začneme tou policií. Oznámení o údajném rušení nočního klidu v Karlových Varech přišlo v sobotu krátce před půlnocí. Oznamovatel tvrdil, že v bytě pod ním probíhají stavební práce a navíc je přesvědčen, že sousedé mají ve stropě senzory, které sledují jeho pohyb. Proto prý vždy přestanou pracovat ve chvíli, kdy se pokusí pořídit důkazní video. Informace pro policisty, pro strážníky městské působila poněkud neobvykle, proto se rozhodli nic nepodcenit a situaci prověřit. V sousedním bytě však žádné stavební práce neprobíhaly, šlo pouze o běžnou návštěvu a k rušení nočního klidu nedocházelo. Nakonec se ale ukázalo, že hlídka přeci jen může pomoci. Senior si totiž nebyl jistý, ve kterém patře vlastně bydlí. Strážníci ho proto bezpečně doprovodili ke správnému bytu. Tak doufám, že takovéto příhody se vám nestávají. Ale mám tady příhodu od posluchačky Lídy z Berouna, jak jsem říkal. Lída se pokoušela dovolat v první hodince, kdy jsme hráli country je vše, co se vám líbí, a chtěla zahrát písničku Oh Shandow od Rangers a tady k ní má příběh. Měla jsem kolegyni, pochází ze Spojených států a jmenuje se Michelle, je to rodilá mluvčí. Jednou jsme čekali na autobus a mě napadlo se zeptat, ze kterého státu je. Řekla, že je z Marylandu. Tak jsem jí řekla, že tam teče Shandow. Byla překvapená, že to vím, dodala jsem, že teče přes celý Maryland. No a jak prý to vím, tak jsem řekla, zpívají to přece Rangers. A ona zas nevěděla, že u nás je nějaká skupina Rangers. Tak Lído, děkuji za kuriozitku, no a samozřejmě nemůžu pustit nic jiného než Rangers a Oh Shandow. Příjemný poslech.

0: Tak na country rádiu dohrál a dospíval Bobby Bear Detroit City. A teď máme dva úkoly, říct si, jaké bude počasí v noci, jaké bude zítra a jak je to vlastně s tou bonanzou. Tak jdeme na to. Dnes v noci bude v Čechách více oblačnosti a zaprší, protože bude většinou oblačno nebo polojasno, na východě Moravy a Slezska přechodně až jasno a v západní polovině Čech kránu zataženo. V Čechách pak výjimečně naprší až 2 mm srážek. Ojedinělé se vytvoří i mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 stupňům, na východě až ke 4 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Žádný extra vítr v noci nebude, protože bude klidno nebo bude jen slabý, proměnlivý. Zítra ve středu bude o něco tepleji a místy i zaprší. Čekáme, že bude oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk s úhrnem srážek do 7 mm. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera mohou být i bouřky se srážkami do 15 mm. A teď pozor, to nejdůležitější na zítra. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 18 až 23 stupňům. To je krásný. V 1000 metrech na horách bude kolem 14. Foukat zítra bude slabý, během dne místy mírný severozápadní i západní vítr, který v silnějších přeháňkách a v bouřkách přechodně zesílí. Tlaková tendence zítra setrvalý stav, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky zítra budou dobré, ráno a večer zejména na východě i mírně nepříznivé. Tak tolik počasí a teď už ta bonanza. V neděli vysíláme bonanzu od 18 hodin, připravují kolega Miloš Keller a vždycky ta páté kolo je super bonanza, která byla i tu uplynulou neděli a tam samozřejmě zvítězila kapela Holky Tonk, Děti jsou taky lidi, to je ta skladba. Jinak ti ostatní soutěžící jsou na našem webu, Country Radio, pořady, Bonanza a tam můžete hlasovat a třeba ovlivníte to, že na internetu vyhraje někdo jiný. Ale teď vítěz z nedělního vysílání. Jdeme na to.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

0: 23 hodin.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černý nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářským krámu sám.

Johnny Cash nám dospíval Cats in the Cradle ve 23 hodin a téměř 11 minut, to znamená z úterka 19. května nám zbývá 49 minut právě teď. No a jak je strávíme? Strávíme společně, ze studia vás srdečně zdraví Vítek. No a v tuto hodinu si povíme něco o country fontánách, o country parníku a o programu Country Rádia. A budeme si hrát krásně. Teď mám třeba dva takový hezký kousky, anebo tři, anebo čtyři. Pepa Šime Greenhorní, ne, pardon, Fešáci a Robert Moucha, Šéfe, Strasti Trumpa Vladimíra, Kamelot, Tony Linhart, Volant je mužů kormidlo, Pozdní sběr, Menuet LP, 1987. No já myslím, že to je paráda, tak já nebudu rušit a honem vám to pouštím. Mějte krásný a příjemný večer.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe.

Tak to byl pozdní sběr a menuet LP 1987, Léta páně 1987. Je to píseň z roku 2013 a z CDčka Na trati. No a teď je čas podívat se na to, jak to máme s fontány a s parníky. Začneme parníky, protože plavební sezona začala už v březnu a potrvá do konce listopadu. Odplouváme z přístaviště v Poděbradech pod Zámkem. Nejbližší parkoviště je na Jiřího náměstí, přímo nad přístavištěm lodí Král Jiří. Stojí to pár korun, takže autem se tam dostanete také snadno. Plavba trvá zhruba 3 hodiny a vždycky každou tu plavbu tam máme nějakého interpreta. Během plavby je k dispozici bar a teplá kuchyně, což není součástí vstupného. Na loď se dostanete 20 minut před vyplutím. Sezení je nečíslované, ale nebojte, ničemu to nevadí. Když nebude hezky, produkce se přesune do podpalubí. Jak se kupují lístky? Úplně jednoduše přes naše webové stránky. Dáte si country parník, tam se podíváte na termíny, které jsou, a tam je přímo link na stránky, kde se ty vstupenky dají koupit. Stáhnete si ji do mobilu a máte vyřešeno. Teď ještě fontány. Fontány budou v Praze 13.6. v sobotu na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici, v Brně v pátek 12.6. a v sobotu 13.6. v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích a poslední country fontána letos proběhne v sobotu 20.6. v Loděnici v Děhylově, to je u Ostravy. V Praze je to od 11 do 22, v Brně pátek od 19, sobota od 14, v Ostravě sobota 20. od 13 hodin. Kdo vystupuje, jak se kupují vstupenky, je úplně jednoduché. Podíváte se na naše webové stránky countryradio.cz, Dlaždice, Country Fontána. No a tam už to je. Tak nezapomeňte si koupit lístky, aby jsme měli šanci se potkat.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

20 minut před půlnocí, nebo teďka už 19, je nejvyšší čas se podívat, co všechno vás ve vysílání Country Rádia v nejbližších okamžicích a dnech čeká. Tak začneme tím, že po půlnoci přijde repríza pořadu Dvorana k

Tritime, to je hitparáda, kterou pro vás připravuje Miloš Keller a v první polovině budou hitparády aktuální historické a v druhé polovině bude legenda, legendou tohoto týdne bude Roy Acuff. No a když už jsme u těch večerních pořadů, tak páteční speciál bude dostaveníčko s První republikou. Můžete se těšit na exkurs do starých pražských pověstí a připravují ho pro vás šlapeťáci, to znamená konkrétně Odťas Litomyský, Marta Falvej-Sovová a dneska ne už tak roztomilý Robert Papoušek. Víkend bude na osadě, to bude téma víkendu a víkendová polední siesta budou Tex-Meni. A ještě zítra v pořadu Čaj o 6. se můžete v 18.30 těšit na Koně na Country Rádiu. To je pořad, který vás provádí naše kolegyně Bára Hejhalová a Milan Schmidt. No a večer v 8 se konečně dočkáte, protože přijde Petr Kocmán a bude probíhat standardně country všechno, co se mi líbí, a ne večerní klídek s Petrem Kocmanem. Tak si myslím, že se máte na co těšit. No a když jsme se bavili o tom Willie Nelsonovi, který by měl být v rámci Dvorany Country ve čtvrtek, tak mě napadlo, že má jednu hezkou písničku, kterou jsme dost hráli a na ní jsme zapomněli. Tak já vám teď pustím Willie Nelson, The Border. Trošku dlouhá, ale nádherná.

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu.

všechny ty vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Tak to byl Honza Vyčítal, Green Horni na Country Rádiu, patrona z války. No a protože máme za 5:12, tak je čas na počasí a rozlučku. Tak počasí začneme tím, že v noci bude většinou oblačno nebo polojasno. Na východě Moravy a Slezska přechodně až jasno a v západní polovině Čech kránu zataženo. V Čechách výjimečně naprší až 2 mm srážek, ojediněle se vytvoří i mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 stupňům, na východě až ke 4, v 1000 metrech na horách bude kolem 6. V noci bude klidno nebo bude vát jen slabý proměnlivý vítr. Zítra ve středu čekáme, že bude oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně i zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se lokálně na západě Čech objeví déšť. Postupně čekáme místy i srážky na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk s úhrnem srážek do 7 mm. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera mohou být i bouřky se srážkami do 15 mm. Zítřejší nejvyšší denní teploty, ta nejdůležitější informace, tak ty teploty vyšplhají k 18 až 23 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 14. Foukat zítra bude slabý, během dne místy mírný, severozápadní až západní vítr, který v silnějších přeháňkách a v bouřkách přechodně zesílí. Úterní večer už nám nemá moc co nabídnout, protože půlnoc je za dveřmi. Zítra večer se ale už můžete těšit na Petra Kocmana. Mějte nejen proto příjemnou a dobrou noc a úspěšně pak vykročte do zítřka. To vám ze studia Country Rádia srdečně přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Příjemný květnový večer s uchem na reproduktoru vám přeje opět starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Jak se zpívá na různých oslavách a mejdanech, kdo si se v květnu narodil, povstaň, povstaň, povstaň. To samo sebou není výzva k nějaké revoluci nebo rebeli, i když ta by se také občas hodila, ale výzva ke zpěvu. Já sám zůstanu sedět, neboť můj zpěv by vás příliš vyděsil a dám prostor ostatním květnovým oslavencům. Hned z kraje to budou Rosen Cash, George Strait a Hank Williams Jr.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Francis Williams Preston byl jednou z nejvlivnějších osobností v historii country hudby, přestože sama nenaspívala ani nenapsala žádný hit. Byla železnou dámou zákulisí, která zásadně ovlivnila fungování celého hudebního průmyslu. V roce 1992 byla poctěna uvedením do countryové dvorany slávy a společně s ní tam byl zvolen i legendární George Jones. Říkalo se o něm, že je to poslední hvězda ze staré školy. Jeho hlas okouzil několik generací posluchačů, i když jeho kariéru brzdily časté problémy s alkoholem.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Když už jsme u těch květnových oslavenců, patřil mezi ně i Milan Dufek. A to se nám vyloženě hodí. Do roku 1972 se totiž vydáme za singlovou produkcí skupiny Rangers, tedy zjednoduše řečeno. V tomto roce totiž tahle parta vydala 3 singly pod názvy Rangers, Rangers Plavci a ten třetí už jenom Plavci. Imperialista ostrouhal, ale mnohý český posluchač byl minimálně mírně zmaten.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Antologie české country. Country
1: Rádio. A v dalších dvou písních už nebude po skupině Rangers ani památky.

Narodil se v roce 1934 v Arizoně, vyrůstal ale v Bakersfieldu v Kalifornii a v 60. letech minulého století se proslavil jako jeden z představitelů takřečeno Bakersfield soundu, Red Simpson.

0: V době, kdy Nashville produkoval uhlazenou pop country, Red Simpson zpíval o skutečném životě, benzínkách, dálničních hlídkách a nekonečných kilometrech asfaltu. Právě díky tomu si získal věrné publikum mezi profesionálními řidiči. A i když na country žebříčku časopisu Billboard se příliš nevyskytoval.
1: Well, I was pulling up a grade that's known as a devil's crest.

0: will smoke. Danger's curve.
1: A než se vrátíme ke květnovým oslavencům, je tu ještě jedna obzvláště, skoro by se dalo říci tuplovaně exotická verze písně Jambalaya. Jednak je to bluegrass a pak hlavním aktérem je známý čínský banjista Eric Shi s partou, která se říká Chinese Bluegrass. Jméno zpěvačky se mi vypátrat nepodařilo.

Mezi květnové jubilanty patří i zpěvák Don Williams. Pustíme si v jeho podání písničku Miracle, která silně připomíná Largo z Dvořákovy Novosvětské, ale prej je to úplně něco jiného.

A naší přehlídku dětí května zakončí trojice zpěvaček, jedna lepší než druhá. Temi Vinet, Milena Soukupová a Shelby Line.

Je to divný, ale už jsme zase ve finále. A to se nám do přehlídky květnových narozenců nevešel slavný Tom T. Hall. Tak se mu budeme věnovat příští týden. Do té doby se naslyšenou těší od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bez junior.

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: meditate on it. Understand, you man, you hear me talking, honey. Understand, you man, remember what I told you. Understand.
1: Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod širým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici.
Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu. Zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.